0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Češi znovu topí. Rezort spravedlnosti chce přísnější tresty pro intoxikované řidiče a naši hokejisté odletěli na mistrovství světa do Švýcarska. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Ochlazení nutí Čechy znovu otočit kohoutkem topení. Pražská teplárenská zatím dodávky tepla neukončila, naopak je v reakci na klesající teploty posílila. Zjistila to agentura ČTK. Například teplárny Brno v úterý oznámily, že kvůli ochlazení obnovují po 4 dnech dodávky tepla do domácností, firem i institucí. Plánuje to tak nechat prozatím do konce tohoto týdne. Dál se uvidí podle vývoje počasí a předpovědi meteorologů. Takzvané otopné období stanovené vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu trvá od září do května. Přerušení nebo ukončení dodávek tepla nastane, když průměrná denní teplota vystoupí 2 dny po sobě nad 13 stupňů a nedá se čekat pokles. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje zpřísnění trestů pro intoxikované řidiče. Mohou dostat až 10 let vězení v případě způsobení smrti nebo těžké újmy na zdraví. Novela trestního zákoníku reaguje na vysokou nehodovost pod vlivem alkoholu i drog. Nově má být možné zabavit vozidlo i tehdy, když pachateli nepatří. Agresivní řidiči se tak nevyhnou sankcím používáním půjčených vozů. Zpřísnění se dotkne také výrobců a distributorů drog, kterým se u závažnější deliktů zvýší spodní hranice trestu na 3 roky. Cílem vládní předlohy je především omezit recidivu a zvýšit bezpečnost na silnicích. Američanům definitivně končí práce z domova. Tisíce lidí musí tento týden povinně zpět ke svým stolům. Jedná se hlavně o technologické giganty, jako je Instagram nebo celostátní bankovní úřady. Zaměstnanci z toho moc radost nemají. Obávají se, že ztratí soukromí a svobodu.
2: Populární home office tento týden v USA končí. Začíná nová éra přísnější disciplíny a osobních kontaktů. Práce, kdy zaměstnanec banky mohl úřadovat v teplákách z obýváku, se ukázala jako neefektivní. Mnoho lidí také začalo podvádět, připisovali si hodiny, kdy vůbec nepracovali. Vedení firem chce zaměstnance zpět v kancelářích na 4 až 5 dní. Ten, kdo se bouří, nemá šanci. Tvrdý dopad pocítí také lidé z dálky, pro které je každodenní dojíždění nereálné. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Naši hokejisté v úterý popoledni odletěli na mistrovství světa do Švýcarska. Na palubě speciálu nechyběl ani kapitán Roman Červenka, který ve Švýcarsku působil. Dokonce se vrátí přímo do města, ve kterém hrával, do Friburku. V něm čeští hokejisté odehrají základní skupinu šampionátu.
3: Samozřejmě nějaké vzpomínky vyběhnou, když tam budu. Celkově ta země samozřejmě je příjemná, hezká, takže tak nějak se těším na všechno. Mám pořád motivace dost. Já za ten národák hraju hrozně rád, pokud je šance na

0: nějaký úspěch, tak do toho dám všechno.
1: Do mistrovství světa naši hokejisté vstoupí v pátek utkáním proti Dánsku. A na závěr doplníme počasí. Ve středu bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky, jinde zaprší jen ojediněle. A nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

chladnej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl. Tvý dopisy všechny jsem tisíckrát četl,

zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit. Fronta zpátky láká, domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl,

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Suzy Quatro je známá rocková veteránka. Její Candy Can zná každý. Od té doby uplynulo 53 let a Suzy pořád vystupuje. Její nové album Freedom má být návratem k starým, dobrým rock'n'rollovým časům. Jak se ve věku 77 let vyrovná s divokým rokem a zvládl její temperament její syn, který desku produkoval, to určitě zjistíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Škody po požáru v Národním parku se rýsují. Policie zasahovala v ústřední vojenské nemocnici a Unie plánuje zákaz sociálních sítí pro děti. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Správa Národního parku České Švýcarsko zjišťuje rozsah škod. Po nedávném požáru u Chřibské odhaduje škody na 15 až 20 milionů korun. Oheň zasáhl 100 hektarů lesa, nejvíce přitom utrpěly mladé výsadby jedlí a buků. Území zůstává pro turisty uzavřené kvůli riziku pádu ohořelých stromů a nutnosti prověřit stabilitu skal. Ústecký kraj už schválil finanční pomoc městu Chřibská na pokrytí nákladů spojených se zázemím pro hasiče. Při náročném zásahu v hlubokých roklích se vystřídalo přes 2 500 hasičů a v jednu chvíli bylo nasazených 8 vrtulníků. Kriminalisté zjišťují, jestli za vznikem požáru stál úmysl nebo nedbalost, což bude mít vliv na případnou výši trestu pro viníka. Národní centrála proti organizovanému zločinu v úterý provedla zásah v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Detektivové zadrželi 11 lidí, včetně jednoho z primářů, a prověřují podezření z maření spravedlnosti, korupce a padělání lékařských zpráv. Podle státního zastupitelství mělo docházet k vystavování nepravdivých posudků, za což v případě velkého prospěchu hrozí až 10leté vězení. Nemocnice potvrdila, že policii poskytuje plnou součinnost. Premiér Andrej Babiš v reakci na zásah kritizoval současné vedení ústavu a s ministrem obrany Jaromírem Zůnou chce jednat o nápravě a návratu nemocnice na špičkovou úroveň. Evropská komise plánuje do léta předložit návrh nových pravidel. Obsahuje omezení používání sociálních sítí dětmi. Podle předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové dělají velké technologické firmy jako Meta nebo TikTok pro ochranu nezletilých příliš málo a současná nařízení jsou nedostatečná. Brusel chce proto zavést přísnější kontroly věku a bojovat proti digitální návykovosti i škodlivému obsahu. K zavedení jasné věkové hranice pro vstup na sítě vyzývá řada unijních zemí, včetně Česka, kde se pro zákaz do 15 let už dříve vyslovili nejvyšší ústavní činitelé. Připravovaný návrh by měl být po schválení závazný pro celou Unii.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pražské derby po řádění fanoušků kontumačně vyhrála Sparta. Slavia zároveň vyfasovala nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Sobotní pražské derby skončilo předčasně poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty. Generálního ředitele Slavie Martina Říhu uložený trest nepřekvapil.
2: Pokud jde o kontumaci utkání, tak s tou jsme počítali jako s nevyhnutelným důsledkem, protože v zásadě jiné řešení se ani nenabízelo.
1: Slavia avizovala, že trest bude respektovat a odvolání nechystá. Pokutu za výtržnosti fanoušků dostala i Sparta, a to 600 tisíc korun, mimo jiné zaničení zařízení stadionu nebo používání zakázané pyrotechniky. A na závěr doplníme počasí. Ve středu bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky, jinde zaprší jen ojediněle. A nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Quattro je známá rocková veteránka. Její Candy Can zná každý. Od té doby uplynulo 53 let a Suzy pořád vystupuje. Její nové album Freedom má být návratem k starým, dobrým rock'n'rollovým časům. Jak se ve věku 77 let vyrovná s divokým rokem a zvládl její temperament její syn, který jí desku produkoval, to určitě zjistíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Češi znovu topí. Rezort spravedlnosti chce přísnější tresty pro intoxikované řidiče a naši hokejisté odletěli na mistrovství světa do Švýcarska. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Ochlazení nutí Čechy znovu otočit kohoutkem topení. Pražská teplárenská zatím dodávky tepla neukončila, naopak je v reakci na klesající teploty posílila. Zjistila to agentura ČTK. Například teplárny Brno v úterý oznámily, že kvůli ochlazení obnovují po 4 dnech dodávky tepla do domácností, firem i institucí. Plánuje to tak nechat prozatím do konce tohoto týdne. Dál se uvidí podle vývoje počasí a předpovědi meteorologů. Takzvané otopné období stanovené vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu trvá od září do května. Přerušení nebo ukončení dodávek tepla nastane, když průměrná denní teplota vystoupí 2 dny po sobě nad 13 stupňů a nedá se čekat pokles. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje zpřísnění trestů pro intoxikované řidiče. Mohou dostat až 10 let vězení v případě způsobení smrti nebo těžké újmy na zdraví. Novela trestního zákoníku reaguje na vysokou nehodovost pod vlivem alkoholu i drog. Nově má být možné zabavit vozidlo i tehdy, když pachateli nepatří. Agresivní řidiči se tak nevyhnou sankcím používáním půjčených vozů. Zpřísnění se dotkne také výrobců a distributorů drog, kterým se u závažnější deliktů zvýší spodní hranice trestu na 3 roky. Cílem vládní předlohy je především omezit recidivu a zvýšit bezpečnost na silnicích. Američanům definitivně končí práce z domova. Tisíce lidí musí tento týden povinně zpět ke svým stolům. Jedná se hlavně o technologické giganty, jako je Instagram nebo celostátní bankovní úřady. Zaměstnanci z toho moc radost nemají. Obávají se, že ztratí soukromí a svobodu.
2: Populární home office tento týden v USA končí. Začíná nová éra přísnější disciplíny a osobních kontaktů. Práce, kdy zaměstnanec banky mohl úřadovat v teplákách z obýváku, se ukázala jako neefektivní.

0: odehrají základní skupinu šampionátu.
1: Samozřejmě nějaké vzpomínky vyběhnou, když tam budu. Celkově ta země samozřejmě je příjemná, hezká, takže tak nějak se těším na všechno. Mám pořád motivace dost. Já za ten národák hraju hrozně rád. Pokud je šance na nějaký úspěch, tak do toho dám všechno.
0: Do mistrovství světa naši hokejisté vstoupí v pátek utkáním proti Dánsku. A na závěr doplníme počasí. Ve středu bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky, jinde zaprší jen ojediněle. A nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Quattro je známá rocková veteránka. Její Candy Can zná každý. Od té doby uplynulo 53 let a Suzy pořád vystupuje. Její nové album Freedom má být návratem k starým, dobrým rock'n'rollovým časům. Jak se ve věku 77 let vyrovná s divokým rokem a zvládl její temperament její syn, který jí desku produkoval, to určitě zjistíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Škody po požáru v Národním parku se rýsují. Policie zasahovala v ústřední vojenské nemocnici a Unie plánuje zákaz sociálních sítí pro děti. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Správa Národního parku České Švýcarsko zjišťuje rozsah škod. Po nedávném požáru u Chřibské odhaduje škody na 15.

0: detektivové zadrželi 11 lidí, včetně jednoho z primářů, a prověřují podezření z maření spravedlnosti, korupce a padělání lékařských zpráv. Podle státního zastupitelství mělo docházet k vystavování nepravdivých posudků, za což v případě velkého prospěchu hrozí až 10leté vězení. Nemocnice potvrdila, že policie poskytuje plnou součinnost. Premiér Andrej Babiš v reakci na zásah kritizoval současné vedení ústavu. A s ministrem obrany Jaromírem Zůnou chce jednat o nápravě a návratu nemocnice na špičkovou úroveň. Evropská komise plánuje do léta předložit návrh nových pravidel. Obsahuje omezení používání sociálních sítí dětmi. Podle předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové dělají velké technologické firmy jako Meta nebo TikTok pro ochranu nezletilých příliš málo. A současná nařízení jsou nedostatečná. Brusel chce proto zavést přísnější kontroly věku a bojovat proti digitální návykovosti i škodlivému obsahu. K zavedení jasné věkové hranice pro vstup na sítě vyzývá řada unijních zemí, včetně Česka, kde se pro zákaz do 15 let už dříve vyslovili nejvyšší ústavní činitelé. Připravovaný návrh by měl být po schválení závazný pro celou Unii.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Pražské derby pořádění fanoušků kontumačně vyhrála Sparta. Slavia zároveň vyfasovala nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Sobotní pražské derby skončilo předčasně poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty. Generálního ředitele Slavie Martina Říhu uložený trest nepřekvapil.
2: Pokud jde o kontumaci utkání, tak s tou jsme počítali jako s nevyhnutelným důsledkem, protože v zásadě jiné řešení se ani nenabízelo.
0: Slavia avizovala, že trest bude respektovat a odvolání nechystá. Pokutu za výtržnosti fanoušků dostala i Sparta, a to 600 tisíc korun, mimo jiné za ničení zařízení stadionu nebo používání zakázané pyrotechniky. A na závěr doplníme počasí. Ve středu bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky, jinde zaprší jen ojediněle. A nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů.
1: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

Flutter je známá rocková veteránka. Její Candy Can zná každý. Od té doby uplynulo 53 let a Suzy pořád vystupuje. Její nové album Freedom má být návratem k starým, dobrým rock'n'rollovým časům. Jak se ve věku 77 let vyrovná s divokým rokem a zvládl její temperament její syn, který ji desku produkoval, to určitě zjistíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: No pěkná kosa teda, jako oproti těm minulým dům, vytáhl jsem dlouhý kalhoty, na horách koukám, v Krušných horách, dokonce někde nasněžilo. No máme středu 13. května, Servác slaví svátek, Mezinárodní den Falumdafa a takový světový den koktejlů. Tak 6. hodina ranní, hezky dáme Pištovi.
1: Dobré ráno. Víš, jakou barvu klavíru měl Stevie Wonder?
0: Bílou.
1: Ne, to víš?
0: No, protože jsem to vím.
1: No to víš, no, dobře, no. Tak on to nevěděl, ty to víš. Mimochodem, ale Stevie Wonder by dneska měl narozeniny.
0: Ano.
1: Takže tolik toto. Diagony hrajou v Rockcafe v Praze a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ministerstvo chystá změny v superdávce, české ulice zaplaví žluté kvítí a fotbalisté Sparty a Plzně se rozešli remízou. Zlodějovi na Liberecku nebylo nic svaté, neznámý pachatel ukradl z baziliky v Jablonem v Podještědí lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl označil informaci o krádeži za zdrcující. Relikvie má podle něj především historickou a prověřící také duchovní hodnotu. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Zločin se stal včera po 6. hodině večer. Zloděj je na nekvalitním záběru zachycený na kameře. Měl mít na sobě tmavé oblečení a bílé nebo světlé boty. Jakékoliv informace k případu volejte na policejní linku 158. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, dětí v dětských domovech, částky na energie, pracovního bonusu, posuzování majetku i doručování rozhodnutí. Příjemcům dosavadních podpor s přepočítanou výrazně sníženou částkou by měla situaci pomoci zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci. Oznámili to ministr práce Juchelka a vrchní ředitel ministerské sekce IT Karel Trpkoš. Dobrovolníci v ulicích opět sbírají peníze za žluté kytičky. Po celém Česku vyrazí přes 16 000 dobrovolníků v rámci Českého dne proti rakovině. Místopředsedkyně pořádající organizace Iva Kurcová nám řekla, že se za pomocí sbírky snaží i edukovat.
3: Každý dárce, který si tu kytičku pořídí za cenu nejméně 20 korun, tak k tomu zároveň dostane letáček o prevenci.
1: Letos se koná už 30. ročník sbírky Ligy proti rakovině. Nezisková organizace má letos připravených přes 1 000 000 žlutých kytiček. Lidé můžou přispět nejen hotově, ale i speciální SMS-kou nebo také přes QR kód.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalový šlágr mezi Spartou a Plzní skončil bezbrankovou remízou. Letenští po kontumačním vítězství v sobotním nedohraném derby sice na druhém místě tabulky snížili ztrátu vedoucí na Slávii na 4 body. Jejich pražský rival i tak může už dnes po zápase s Jabloncem oslavit obhajobu titulu. Tým z Edenu získá jistotu konečného prvenství v případě výhry. Red Hot Chili Peppers prodali svůj katalog za stovky milionů. Americká rocková legenda inkasovala od Warner Music Group zhruba 300 milionů dolarů za master nahrávky svých 13 alb. Jde o další obří obchod. Už v roce 2021 prodali autorská práva za 140 milionů dolarů. Celý katalog Red Hot Chili Peppers podle odhadů vydělává kolem 25 milionů dolarů ročně. Dnes by mělo být oblačno až zataženo, ojediněle přehánky, ve vyšších polohách i sněhové a jinak maxima kolem 15.
0: No, jdeme rychle na dopravu v Dejvicích generála Píky, osobní auto do Obrubníku, vozidlo stojí po nehodě v jízdním pruhu, takže s opatrností je to průjezdný. A ještě v Brně Olomoucká ulice za Čerpačkou mol směrem na Pisárky, havarovalo tady osobní auto.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: A je to jasný, jestli jedete nahory do Krušných hor, tak s letňákama tam nejezděte. Je to tam komplikovaný. 6.04.

0: 6 hodin a 16 minut, dáme ještě Twister Sister.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: 6 hodin a 19 minut a my se podíváme na to, jak se jede.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak pozor, trasa z Brna na Uherské Hradiště za Kozušicemi. Odbočka na Střílky, zasahují záchranáři a policie u nehody osobního auta s nákladním. Pozor si dejte také na D3, 119 km směrem od Českých Budějovic na Benešov. Je tam poruchané vozidlo. Na Orlicko-Ústecku ze Žamberka na Červenou vodu. Odbočka na Líšnici havarovalo taky. Osobní auto skončilo po nehodě mimo vozovku.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdý míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
1: Festival Vezů 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchy půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rock Zone.

0: Před námi ACDC a taky Vanilla Sky, tohle byly Killers, no a dáme si fleše 6.29, takže vám pěkný ráno.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Dobré ráno. Maximální ceny pohonných hmot dnes klesnou. U benzínu se sníží o 16 haléřů na 43 koruny 87 haléřů za litr, u nafty o 73 haléřů na 42 koruny 11 haléřů. Poslance dnes čeká závěrečné kolo projednávání sporné vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Předlohu kritizuje opozice za nadměrné utrácení. V Norsku zemřeli dva čeští občané, zahynuli během pobytu na moři v oblasti Smilla. Česká ambasáda je v kontaktu s rodinami. Hokejisté Buffalo porazili Montreal s Jakubem Dobešem v brance 3-2 a srovnali stav série druhého kola playoff NHL na 2-2 na zápasy. Basketbalista Jan Veselý ukončí po této sezóně kariéru. 36-letému českému pivotovi končí smlouva v Barceloně a dál už hrát nebude.
1: Radio Rock Zone.

0: taky. Jukneme se společně na dopravu.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Čas 6.39 už znamená to, že už se nám to pěkně rozjelo a už někde samozřejmě můžete mít kolony, takže s tím počítejte. Pojďme na nehody na Českobudějovicku mezi Temelínem a Týnem nad Vltavou, dvě osobní auta v sobě. Dále pozor z Brna na Uherské Hradiště za Kožušicemi. Je to odbočka na Střílky, zasahují záchranáři a policie u nehody osobního auta s nákladním. Vyjeďte opatrně samozřejmě, no a podíváme se taky na počasí.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Poslední době teda se pěkně ochlazuje, no teploty dneska budou maximálně nějakých 13-17 stupňů, bude oblačno až zataženo, ráno v jižní polovině, dokonce i na Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. Jak to bude vypadat dál? Tak čtvrtek by měl být oblačně až zatažený. Teploty, ty by se měly pohybovat mezi 12-16 stupni. Na západě, na horách to bude kolem 7-9, takže připravte se na to, že opravdu ochlazení. Pátek většinou zataženo, výskyt deště zejména na východě Čech, teploty v noci 9-4, v západní polovině to dokonce může být i přízemní mráz, anebo 5-1 stupeň, přes den maximálně 12-16 stupňů. Když se podíváme dál, 9-5 v noci, tak to je na sobotu, přes den 17 a samozřejmě opět zataženo, krátkodobě zmenšená oblačnost. No a neděle ta bude převrtrvávat tedy v zatažené obloze, déšť v noci 10-5, přes den maximálně při občasném slunečním svitu 15 stupňů.
1: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 000 korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Suzy Quattro je známá rocková veteránka. Její Candy Can zná každý. Od té doby uplynulo 53 let a Suzy pořád vystupuje. Její nové album Freedom má být návratem k starým, dobrým rock'n'rollovým časům. Jak se ve věku 77 let vyrovná s divokým rokem a zvládl její temperament její syn, který jí desku produkoval, to určitě zjistíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assista.
1: No vy samozřejmě na silnicích opatrně, aktuální teplota tady v Praze máme kolem 5 stupňů. Jak to vypadá, Jakube?
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. V úseku téměř 5 kilometrů se zdrží řidiči v koloně tradičně od Liberecké od sjezdu na Kbelskou po Novou Povltavskou. Kilometrová fronta se táhne už na Evropské do centra před odbočkou na Liboc a zdrží narůstá i na Strakonické do centra před odbočkou na Radotín. Popojíždí se tam ale zatím kolem 5 minut. Z Globa si stám, z Kuba.
1: Přidám Prahu, Smetanovo nábřeží u Karlových lázní srazil osobní auto cyklistu, takže je na místě policie. Možný omezení, počítejte s tím. D1, 184. kilometr na Brno za sjezdem na Rosice, dopravní nehoda. Tady počítejte se 4-kilometrovou kolonou. No a ještě tu mám upozornění na Českobudějovicku mezi Temelínem a Týnem nad Vltavou. 2 osobní a omezení provozu.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, byla, CZ.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
11: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
12: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: No a bude zima, bude mráz, víc o tom samozřejmě za chvíličku, Pišto, 7 hodina je tady z muziky Kabát nebo taky Svíty. Hezký ráno.
1: Dobré ráno. Co bych vám tak pověděl, venku poměrně chladno, jenom kolem plus 5 stupňů, Diegony dneska hrajou v Praze v Rock Café, nebo můžete dát Xaviho Baumaxu v ACčku v Hradci a teď dáme všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Krušné hory zasypal sníh, do řeky Moravy unikla ropná látka a Slovácko přímo nesestoupí. Ledoví muži udeřili v plné parádě. Pankrát, Servác a Bonifác se projevili hlavně v Krušných horách, které zasypal sníh. Souvislejší bílá pokrývka se vytvořila také na silnicích. Meteorologové upozorňují, že řidiči v Krušných horách musí počítat se zimními podmínkami. Bílou podívanou nabízejí třeba webkamery z Klínovce nebo Božího daru. Chladné počasí přineslo sníh také na hřebeny Krkonoš. Ledoví muži se připomněli i v dalších částech Česka. Přízemní mrazíky udeřily hlavně na Vysočině a v Jihočeském kraji v mrazových kotlinách. Třeba Volary naměřily minus 6 stupňů pod nulou. Jinak teploty na jihovýchodě padaly nejčastěji k minus 1. V ostatních částech republiky většinou vydržely lehce nad bodem mrazu. V následujících dnech už by se měly minimální teploty držet nad nulou. Přízemní mrazíky se tak objeví jenom výjimečně. Do řeky Morava unikla neznámá látka. Během včerejšího odpoledne se nad Bělovským jezem u Otrokovic objevily barevné skvrny. Hasiči na místě položili norné stěny, aby zabránili dalšímu šíření. Využili i dronovou službu, která provedla monitoring skvrn. Podle zástupců města Otrokovice unikla do řeky ropná látka. Na událost upozornili Zlínský deník a Česká televize. Incidentem se zabývá odbor životního prostředí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ve fotbalové skupině o udržení začíná být horko. Slovácko ubojovalo vítězstvím nad Ostravou 2-1 jistotu, že neskončí poslední, tedy že mu nehrozí přímý sestup. Ten naopak hrozí Baníku. Slezané v minulých 8 kolech uhráli jen bod a z poslední příčky ztrácejí 2 kola před koncem nadstavby 3 body na Duklu. Pražané v souběžně hraném duelu vyhráli v Mladé Boleslavi 2-1. Teplice zvítězili ve Zlíně 4-2 a odvrátili hrozbu baráže. Ve skupině hrané o titul Sparta remizovala s Plzní bez branek. Po kontumačním vítězství v sobotním nedohraném derby v Edenu snížila ztrátu na vedoucí Slávii na 4 body. Fotbalová Slávia chce být schovývavá ke slušným fanouškům. Po fiasku v derby proti Spartě šéf klubu Jaroslav Tvrdík vyslal výzvu fanouškům, kteří utkání předčasně ukončili svým vniknutím na trávník. Chce, aby se přihlásili na policii. Podle něj strážci zákona u slušnějších jedinců přimhouří oko a nedostanou zákaz celoživotní, ale jen na pár let.
3: Vyzýváme ty, kteří tam vběhli s přesvědčením, že je konec zápasu, že jdou slavit, na ploše se ničeho nedopustili a pak pořádaně plochu opustili, aby se přihlásili na linku 158. Policie bude přistupovat s přiměřenou mírou porozumění pro takovéto doznání.
1: Sobotní derby zůstalo za stavu 3-2 pro Slávii, 3 minuty nedohrané. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zápas zkontumovala ve prospěch Sparty. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát úplně bez diváků. Bubeník a zpěvák Mastodon Brent Taylor potvrdil, že 9. studiové album je hotové. Chystané LPčko bude pro progresivní metalisty z Atlanty prvním počinem bez spoluzakládajícího kytaristy a zpěváka Brenta Hainse, který skupinu opustil v březnu loňského roku. Hainse o 5 měsíců později tragicky zahynul při nehodě na motorce. Nahradil ho koncertní kytarista Nick Johnson, který se podle dostupných informací na novém albu už podílel. Už 3. června navíc Mastodon zahrají v pražském O2 Univerzu. Dnes by mělo být převážně oblačno i zataženo, ojediněle přehánky, maxima kolem 15.
0: No a protože sledujeme dopravu, tak se tam podíváme teďka stručně ještě jednou.

0: 7.17, hon na Lišku vás čeká.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.
0: A rovnou se svítama.

0: Tak YouTube za chvilku.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ale teď zase dopravní informace.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Momentálně je omezený provoz na Pražském okruhu v Lhokovském tunelu směrem k D1. Zatím se tam ale projíždí bez výraznějších komplikací. Co se týče provozu přímo v hlavním městě, kvůli rannímu provozu čekejte na růstající zdržení například na ulici k Barandovu směrem na Smíchov před Barandákem nebo na Evropské do centra před Libocí. A uspává se také trasa od Černého mostu kolem Běchovic po Štrboholi po východní části Pražského okruhu a Štrboholské spojce. Z Global Assistance, Kuba.
0: Nehoda se dořešuje na Smetanově nábřeží u Karlových Lázní. Tady osobák srazilo cyklistu. Je tu policie. Průtah Litomyšli. Pozor, v Moravské ulici odbočka na Osík. Je to směrem od Svitav. Dvě osobní auta. Ještě do Rajce Jestřebí na kruhovém objezdu. Je to odbočka na Blansko směrem od Černé hory. Srážka osobního auta s dodávkou.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Rádio Rock Zone.
4: E-Report. Hudební magazín s více než 30letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
5: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
10: Tak to je další level.
9: Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový syrup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
12: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
13: Novinka, exkluzivně na Rádio Rock Zone.

0: Tak dotazy na Matěje Homolu, který tady bude zítra jako host u Tomáše Fredeho v pořadu Od poslech Toma Fredeho na studiu zavináč rockzone.cz. Samozřejmě kapela slaví 30 let a vydala audioknihu. Máme 7.30 a jdeme za Pištem.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno. Policie loni přikročila k 16.40 vykázáním z domova kvůli domácímu násilí. Počet je nejvyšší od zavedení v roce 2007, uvádí Asociace intervenčních center. Peking před Trumpovým příjezdem vzkázal, že jeho odhodlání zabránit samostatnosti Tajvanu je pevné jako skála a schopnosti v tomto ohledu nezlomné. Inflace ve Spojených státech v dubnu kvůli dražším palivům vzrostla na 3,8% z březnových 3% a 3,10%. Dostala se tak na nejvyšší úroveň za téměř 3 roky. Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas playoff kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Zápas začne ve 20 hodin. Odveta je na programu v neděli v Orleans. Novým trenérem české hokejové reprezentace žen bude Američan Brian Edelsky. Kouč Vancouveru nahradí Kanaďanku Carlu McLeod.

0: Tak je tady středa, vy možná budete dělat nějaký plány na víkend, tak já tady nějaký ty tipy pro vás samozřejmě mám. Letos se ke všem fanouškům moderní, ale i historické dopravní techniky vrací autobusový den pražské integrované dopravy, a to na Letenské pláni. Takže v sobotu 16. a se můžete těšit na tradiční statickou výstavu autobusů zapojených do systému PIT nebo jízdy nejen historickými autobusy. Jinak do Nuslí se vrací festival Nuselské dvorky 16. v sobotu. To je jeden den, kdy se otevřou místní vnitrobloky a zaplní se cirkusem, divadlem, hudbou a programem pro děti. No a jinak tady mám další akcičku, trošku sportovnějšího charakteru. 59. ročník nejznámější organizovaného turistického dálkového pochodu v České republice Praha-Prčice. Ano, 16. v sobotu. Registrace pouze do 14., to znamená jenom do zítra. Na místě potom registrace nebude možná. No a samo sebou nejdelší trasa Karla Kuleho v délce přesahující 70 kilometrů vede do Prčic z Prahy. Je vhodná pouze pro zdatné turisty starší 18 let. Aby jsme nebyli jenom u tohohle, tak dáme taky nějaký muzikální nebo hudební typy. Tento víkend opět majálesy v Pardubicích, v Rožnově pod Radhoštěm, ve Vimperku anebo v Ostravě. V sobotu Grabofest v Ostravě v Hard Café. Tady budou třeba Glutony, Planet Hell anebo Remčat. No a nebo Hard Smoke Fest v Mírem Medvědu v Plzni, beat číslo 4 Parolet. Zakázaný se na spousta dalšího.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak to byly nějaký ty tipy pro vás, no a teď se pojďme podívat, jak nám to jede. Na Lounsku silnice 3. třídy mezi Voděrady a Zálezly, odbočka na Škrdle, dvě nákladní auta, místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem. Trasa z Plzně na Nepomuk, pozor před Prádlem, bude tady probíhat údržba mostu, takže omezení i tady. No a ještě tu mám informaci na Pardubicku za Kostěnicemi na Dašice osobní s nákladním.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Legendy Iron Maiden se vrací do Česka. 14. června 2026 vystoupí v Hradci Králové v parku 360 a oslaví zde 50 let na scéně se svou nezapomenutelnou dvouhodinovou show. Vstupenky sítí Go Out, Ticketmaster a Ticketportal.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
4: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
3: Těšíme se na vás.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
9: Suzy Quattro je známá rocková veteránka. Její Can We Can zná každý. Od té doby uplynulo 53 let a Suzy pořád vystupuje. Její nové album Freedom má být návratem k starým, dobrým rock'n'rollovým časům. Jak se ve věku 77 let vyrovná s divokým rokem a zvládl její temperament její syn, který jí desku produkoval, to určitě zjistíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: než dneska začneme, tak trošku s přípravama na Rock for People, který tady bude za, no, už necelý měsíc. A takže dneska Denzel, takže různé kapelky, které budou letos vystupovat na tomhletom ročníku. Třeba se rozhoupete koupit ještě lupení.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Co si nekoupíte kolony, protože ty přicházejí sami. Kubo, ahoj.
2: Čau Mišáku, pěkné ráno. Problémy očekávejte před Prahou na Strakonické ulici směrem od Příbramy před sjezdem na Zbraslav, kde se bouralo, zdrží vás tam zhruba 3-kilometrová kolona a narůstá. Dále do centra města se uspává tradičně Strakonická od Velké Chuchle a také jižní spojka od Krče. Už kolem 20 minut hlásí řidiči zdržení na magistrále do centra od Nutlovského mostu a bouralo se na Špitálské ulici před Kolberovou. Tam se ale projíždí bez výraznějších komplikací. Z Globá se stám.
0: Nakolic směrem od Nových Hradů na Českobudějovicku tam bacha. Osobně auto tam narazilo do stromu. Ten strom za to nemůže.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
6: No jasně, super.
5: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
6: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
5: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
6: Pánové na burger s trhaným masem.
7: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
10: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.

0: To byla omluva od kapely Three Days Grace. Nás čekají Linkin Park, AC/DC, ale taky Tyšto, pěkný ráno.
1: Dobré ráno. Venku teploty, no já jsem se tam byl podívat a vlastně úplně do kolik je tam stupňů, prostě je tam takový chladno. Jako.
0: Je tam zima.
1: No. Je světový den koktejlů, nebudu se tě ptát, co s tím budeš dělat.
0: Já člověče koktejly nějak ne tento, znáš mě, já jsem panákovej.
1: No tak normálně mísíš panáky s panákama, to je taky
0: to
1: koktejl.
0: To je právě, mísil jsi někdy panáky s panákama?
1: Mísil, už to právě nedělám radši.
0: Že jo, viď, no, tak to. Já když jsem byl mladý, jak jsem taky mísil třeba i
1: teď medvěda. Víš, vždycky, když s Tomášem mísíte, já jdu pryč od vás.
0: A my nemísíme, my pijeme jedno a to samý.
1: No to jo, ale mísíte toho prvního s tím druhým a třetím a čtvrtým.
0: Je takhle, no.
1: No. Tak tolik k tomu, k těm koktejlům. Závěš je dneska ve vagónu a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Neznámý pachatel ukradl lebku svaté Zdislavy. Policie rozšířila stíhání v kauze motolské nemocnice a Blimmel je po 4 letech v reprezentaci. Zloděj ukradl jednu z nejcennějších relikví v Česku. Neznámý pachatel zcizil z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. K loupeži došlo včera kolem 18. hodiny. Neznámý pachatel rozbil skříňku, ve které byla lebka uložená, a následně z místa činu i s ní utekl. Policie má lupiče zachyceného na velmi nekvalitním kamerovém záznamu. Na sobě měl pravděpodobně tmavé oblečení, na nohou zřejmě světlé boty. Kriminalisté žádají o pomoc i veřejnost. Jakékoliv poznatky je možné hlásit na linku 158. Hodnota lebky svaté Zdislavy je nevyčíslitelná. Relikvie má především historickou a prověřící také duchovní hodnotu. Zdislava z Lemberka žila ve 13. století. Podle Dalimilovy kroniky proslula třeba svou dobročinností. Dnes je svatá Zdislava uctívaná jako patronka rodin a českého národa. Její památku si věřící připomínají 30. května. Korupční kauza pražské nemocnice Motol se rozrůstá, policie obvinila další firmu. Podle serveru Seznam zprávy se aktuální krok týká společnosti Gemo, která v nemocničním areálu dokončuje stavbu onkologického centra za 5 miliard korun. Kriminalisté tvrdí, že se někdejší šéf nemocnice Miloslav Ludvík a jeho náměstek Pavel Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Trestnímu stíhání tak celkově čelí 19 lidí a 6 právnických osob. Francie hlásí podezření na nakažení hantavirem. Na vyšetření v nemocnici je mladá žena ve věku přibližně 30 let. Místní média s odvoláním na informace nemocnice uvedla, že žena přišla do kontaktu s jednou z obětí na palubě letadla z Johannesburgu do Amsterdamu. Ve Francii zatím vyšly pozitivní testy na hantavirus u jedné pacientky.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hokejový útočník Matěj Blimmel je po 4 letech v reprezentaci. Účastníka mistrovství světa v letech 2021 a 2022 zařadil kouč Radim Rulík do nominace na nadcházející šampionát i bez toho, aby absolvoval některý z přípravných zápasů nebo turnajů. Matěj Blimmel se začátku švýcarského šampionátu nemůže dočkat.
3: Jsem moc rád, že jsem tady a pro mě to vždycky byla čest reprezentovat a jak říkám, jsem hrozně šťastný, že jsem se mohl k týmu připojit a být toho součástí.
1: Pro Matěje Blimmela skončila klubová sezóna v zámořské AHL minulý týden ve čtvrtek. Pro český národák začíná švýcarské mistrovství světa v pátek zápasem proti Dánsku. Red Hot Chili Peppers prodali svůj katalog za stovky milionů. Americká legenda inkasovala od Warner Music Group zhruba 300 milionů dolarů za master nahrávky svých 13 alb. Jde o další obří obchod. Už v roce 2021 prodali autorská práva za 140 milionů dolarů. Celý katalog Red Hot Chili Peppers podle odhadů vydělává kolem 25 milionů dolarů ročně. Dnes čekejte převážně oblačno až zataženo, ve vyšších polohách sněhové přehánky, v nižších hlavně na severu přehánky, maxima kolem 15.
0: No a vy čekejte taky dlouhý kolony samozřejmě, že jo, a taky nehody. Modřanská směrem do centra. Na křižovatce s Údolní 2 osobní auta projíždí se jedním pruhem. Ve směru na Prahu D8, 59. kilometr, je uzavřen jeden jízdní pruh. Kolona zatím má přes 2 kilometry. A ještě pojďme na Brněnsko, v Kuřimi, Legionářská ulice, je to u železničního mostu. Osobní auto srazilo chodce.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Takhle to vypadá každý ráno. No 8 hodin 4 minuty. Pojďme na muziku. AC/DC, Black Label Society, Nightwish.

0: Tak za chviličku jedna velká podsta Ozzymu Osbornovi od kapely Black Label Society. Přihodíme i něco navíc.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A třeba takový dopravní informace, Kubo.
2: Čau Mišáku, pěkné ráno. Problémy očekávejte před Prahou na Strakonické ulici u Zbraslavy, kde se převrátil jeřáb a blokuje pravý pruh. Zdržíte se v koloně od Jíloviště. Prazna Vídeňské ulice na kruhovém objezdu u odbočky do ulice k Libuši boural motorkář. Bouralo se také na Modřanské ulici do centra před Barandňákem. Postojíte si od Belárie. A ucpávají se také silnice například v centrální části města. Z Global Assistance, Kuba.
0: Pražská třída v Hradci Králové, pozor, dvě osobní auta v sobě, omezení provozu, už tam je policie. V Kuřimi na Brněnsku, Legionářská ulice u železničního mostu směrem do centra. Osobní auto se razilo chodce a ještě pojďme na Opavsko mezi Skřípovem a Ohradou, dva osobáky.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Ahoj rockeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
5: Legendy Iron Maiden se vrací do Česka. 14. června 2026 vystoupí v Hradci Králové v Parku 360 a oslaví zde 50 let na scéně se svou nezapomenutelnou dvouhodinovou show. Vstupenky v sítích Go Out, Ticketmaster a Ticketportal.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
5: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
10: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
5: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
10: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
5: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Tak 8 minutek budou tady další dopravní informace. Teď se jdeme podívat za Pištem, opět má pro nás Fleše.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno, maximální ceny pohonných hmot dnes klesnou. U benzínu se sníží o 16 haléřů na 43 koruny 87 haléřů za litr, u nafty o 73 haléřů na 42 koruny 11. Poslance dnes čeká závěrečné kolo projednávání sporné vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Předlohu kritizuje opozice za nadměrné utrácení. V Norsku zemřeli dva čeští občané, zahynuli během pobytu na moři v oblasti Smela, více ve zprávách v 9 hodin. Hokejisté Buffalo porazili Montreal s Jakubem Dobešem v brance 3-2 a srovnali stav série druhého kola playoff NHL na 2-2 na zápasy. A basketbalista Jan Veselý ukončí po této sezóně kariéru. 36-letému českému pivotovi končí smlouva v Barceloně a dál už hrát nebude.
1: Radio Rock Zone.

0: taková ta příhodná country písnička My čekali jaro a zatím přišel mráz. No, jestli jedete někam do Krušný hor, připravte se s letňákama na možný problémy, protože tam by sněžit ještě mělo a někde se to ještě drží na vozovce. Takže bacha na to. Jdeme se podívat na silnice, podíváme se na počasí.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Praze klídek, ale kolony. Na příjezdu do Vyškova směrem od Brna havarovaly dvě osobní auta, provoz je částečně omezen. Je to na druhé třídě, na silnici druhé třídy číslo 430. V Kolíně Malešovská ulice ve směru z centra dvě osobní auta a ještě trasa Liberec-Turnov u Hodkovic nad Mohelkou leží balík polystyrenu na cestě. Někdo ho ztratil.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Ale tak zase izolační materiál, ten se někomu třeba na přestavbu baráku bude hodit. Počasí dneska oblačno až zataženo, teploty 13 až 17 a očekávejte, že na Moravě můžou být i trošku sluníčka, ale ojedinělé přehánky.
1: Rádio Rock Zone.
2: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci. Meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
4: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Suzy Quattro je známá rocková veteránka. Její Candy Can zná každý. Od té doby uplynulo 53 let a Suzy pořád vystupuje. Její nové album Freedom má být návratem k starým, dobrým rock'n'rollovým časům. Jak se ve věku 77 let vyrovná s divokým rokem a zvládl její temperament její syn, který jí desku produkoval, to určitě zjistíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: No a s Tomášem vyhrajete lupení na tři sestry, dáte si takovou malou přípravu na Rock for People, no a samo sebou taky si můžete něco objednat, takže song@rockzone.cz. Bude mě už akorát doprava.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A jak to vypadá, Kuba, ahoj.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Problémy očekávejte před Prahou na Strakonické ulici u Zbraslavy, kde se převrátil jeřáb a blokuje pravý pruh. Zdržíte se v koloně od Jíloviště. Pražský okruh je ucpaný obousměrně k dálnici D1 v úseku od Řep po Ořech a v protisměru na úrovni Barandova. V centru Prahy na Rytířské ulici blokuje provoz nehoda dvou osobáků a také dvě osobní stojí po nehodě na proseku na Vysočanské ulici v křižovatce s Jiřetínskou směrem do Kobylis. Z Global Assistance, Kuba.
0: Pozor na příjezdu do Vyškova směrem od Brna, tam jsou dvě osobní auta v sobě a částečně blokují provoz, takže dejte pozor. Ostrava Opavská ulice na křižovatce se 17. listopadu, je to směrem na Opavu, dvě osobní a blokují dopravu v jednom jízdním pruhu.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice, PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
10: Tak to je další level.
9: Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
14: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

I can see a

0: Příjemný pochodáček od Papa Roach na rádiu Rock Zone, minuta něco málo do 9. Hezký středeční ráno 13. května vám přeje Tomáš Frede, Servácům a Ofélím, všechno krásný a samozřejmě světový den koktejlů, tak si nějaký dejte, ať už mléčný nebo ne, je tady Pišto. A je to jo.
1: Nazdár, pěkný ráno. Víš, co dneska dělá Záviš?
0: Nevím, hraje.
1: Ve vagónu, přesně
0: no,
1: tak.
0: No, návrat krále. Tak to má být.
1: Jak to tak je, tak to tak je. A jdeme, to má velká pravda, viď?
0: To.
1: Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ministerstvo chystá změny v superdávce. České ulice zaplaví žluté kytičky a fotbalisté Sparty a Plzně se rozešli remízou. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, dětí v dětských domovech, částky na energie, pracovního bonusu, posuzování majetku i doručování rozhodnutí. Příjemcům dosavadních podpor s přepočítanou výrazně sníženou částkou by měla situaci pomoci zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci, oznámil to ministr práce Aleš Juchelka a vrchní ředitel ministerské sekce IT Karel Trpkoš. Dobrovolníci v ulicích opět sbírají peníze na žluté kytičky. Po celém Česku vyrazí přes 16 000 dobrovolníků v rámci Českého dne proti rakovině. Místopředsedkyně pořádající organizace Iva Kurcová nám řekla, že se za pomocí sbírky snaží i edukovat.
3: Každý dárce, který si tu kytičku pořídí za cenu nejméně 20 korun, tak k tomu zároveň dostane letáček o prevenci.
1: Letos se koná už 30. ročník sbírky Ligy proti rakovině. Nezisková organizace má letos připravených přes 1 000 000 kytiček. Lidé můžou přispět nejen hotově, ale i SMS-kou nebo také přes QR kód. 38 lidí léčí stále vážné následky tragického požáru ve Švýcarsku. Leží i po 4 měsících po katastrofálním incidentu v Kranzmontáně v nemocnici. V baru o silvestrovské noci zahynulo 41 lidí. Vyšetřování události stále probíhá. Zaměřuje se na francouzské majitele baru, kteří čelí ve Švýcarsku obvinění ze zabití z nedbalosti, ublížení na zdraví a obecného ohrožení z nedbalosti.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalový šlágr mezi Spartou a Plzní skončil bezbrankovou remízou. Letenčtí po kontumačním vítězství v sobotním nedohraném derby sice na druhém místě tabulky snížili ztrátu na vedoucí Slávii na 4 body. Jejich pražský rival i tak může už dnes po zápase s Jabloncem oslavit obhajobu titulu. Tým z Edenu získá jistotu konečného prvenství v případě výhry. Bubeník a zpěvák Mastodon Brand Taylor potvrdil, že 9. studiové album je hotové. Chystané LPčko bude prvním počinem bez spoluzakládajícího kytaristy a zpěváka Brenta Heinze, který skupinu opustil v březnu loňského roku. Heinz o 5 měsíců později tragicky zahynul při nehodě na motocyklu. Už 3. června navíc Mastodon zahrají v pražském O2 Univerzu. Dnes čekejte oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky, maxima kolem 15.
2: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Inu, přihodím ještě informace z dopravy. V Praze v Modřanech v ulici na Lysinách zasahují záchranáři u nehody osobáku s motorkou, takže opatrně kolem. Jižní spojka, tedy Modřanská ulice, směrem do centra ukřižovatky s Údolní ulicí bourala 2 osobní auta, projedete jedním pruhem, počítejte se zdržením v koloně od Belárie. No a ještě na příjezdu do Vyškova z Rousínova bourala 2 auta, je to tam bohužel se zraněním, počítejte taktéž se zdržením. ZZ Top, Nirvana nebo Bloodhound Gang, tohle to mám pro vás pro start tyhletý hodiny, pojďme na to, hezký ráno.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce po čtvrt na deset, začneme u dopravy, hlásí se mi Kuba, nazdar.
2: Čau Tome, hezké ráno, kvůli převrácenému jeřábu je blokovaný pravý pruh na Strakonické ulici před Prahou od Dobříše. Postojíte si od jíloviště. Ucpaná zůstává Modřanská u Hodkoviček po nehodě u Barandáku. Pozor na proseku na Vysočanské ulici v křižovatce s Jiřetínskou, kde bourala dvě osobní auta. Omezený je směr do Kobylis a popojíždí se například na silnicích v centrální části města a také od Černého mostu po Štěrboholi. Z Globásistán z Kuba.
1: Díky Kubo za info.
0: Rádio Rockzone, počasí.
1: Pojďme to omrknout, v tuhletu chvíli 9 stupňů, polojasno, jinak dnešek má být oblačný, zatažený. Já teď ještě někde v jižní polovině území a večer místy na Moravě a ve Slezsku i polojasno až jasno. Vyskytnou se ojedinělé přehánky s vyšší pravděpodobností na horách a severní poloviny území. Teploty, tedy zpočátku dokonce nad 800 metrů i sněhový přehánky. Večer čekáme v severozápadní polovině Čech srážky četnější, tak teď už konečně ty teploty 13 až 17 stupňů na západě a místy taky na severu Čech 10 až 13. V noci to klesne ke 3 stupňům, zítřek bude opět oblačný, zatažený, zpočátku se vyskytne hlavně v horských oblastech slabý déšť, během dne bude přibývat, déšť nejprve místy v Čechách, postupně se přesune na Moravu a taky do Slezska. No a zítřejší odpolední maxima do 16 stupňů, na západě maximálně pouhých 12. Tak jo, dáváme si každou hoďku nějakýho interpreta, který se letos objeví na festivalu Rock for People, který se nezadržitelně blíží, tedy vlastně už za necelý měsíc v parku 360 tady v Hradci Králové. Pro tentokrát si dáme Alter Bridge, no jinak si dáme taky novinku, budou to Revivalist.
0: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
5: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
10: Volkswagen.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
13: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

Rock for People, tradičně na letišti v Hradci Králové. Od 10. do 14. června neskutečně bohatý výběr kapel. Některý z nich si pouštíme už dnes na rádiu Rock Zone. Každou hodinu jednu z těch nejlepších pecek.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Krátce po půl desátý, pojďme se na to podívat, tedy co kde dneska večer. Ja, tak začneme samozřejmě v Praze. Doufám, že v ní neskončíme. V Rockafé, Diagony, Janet A. a Naty. V Meat Factory, Joy from Spain, Leila, Theo Bordreo. A no pojďme dál, tyva, to fakt nedám. Malostranský besedě, Krajina a Nauza Orchestra, v Kafé v lese Stres taky, Das Freie Energie Band, Záviš ve vagonu, na sedmice na Strahově, Malformed, Noises a taky Galvanizer, v Sub-Zero, Voodoo Garden a Aptera. No a jedinej mimopražský koncert se děje v ACčku v Hradci Králové, kde je Xavier Baumaxa. Dáme si linkiny.
0: Suzy Quattro je známá rocková veteránka. Její Can We Can zná každý. Od té doby uplynulo 53 let a Suzy pořád vystupuje. Její nové album Freedom má být návratem k starým, dobrým rock'n'rollovým časům. Jak se ve věku 77 let vyrovná s divokým rokem? A zvládl její temperament její syn, který jí desku produkoval? To určitě zjistíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jen to ještě omrknout v rychlosti, tak stále jsme spíše u Prahy, nebo v Praze, respektive v Holešovicích, v Bubenské ulici, u křižovatky s ulicí Železničářů. Tam šetří nehodu dvou osobáků, je tam nárazový zdržení na Kačerově, na křižovatce ulici Michalská a Vyskočilova. Blokuje provoz nehoda dvou osobních aut, počítejte se silným provozem a se zdržením. No a na výjezdu z Prahy směrem na Ústí nad Labem v Cínovecký za sjezdem na Ďáblice se v koloně srazilo osobní auto s nákladním a s dodávkou. No a zablokovali jeden jízdní pruh, kolona sahá ke sjezdu na Letňany.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk.

0: doktor Pepe a samozřejmě tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je večírek.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaro v Kunratice.
5: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
4: Těšíme se na vás.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin na Rádiu Rockzone.
8: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Billy Talent na rádiu Rock Zone, minuty zbývají do 10. hodiny, hezký středeční budoucí dopoledne, mám přeje Tomáš Frede, dorazil taky Pišto, tak asi pojďme pozvolna přejít k naší oblíbené rubrice, na kterou mám pocit poslední dobou nějak jako se nějak nepotkáváme. Ty jsi někdy pryč, já jsem někdy pryč.
1: No tak občas se stane, že je někdo pryč, no. No. To se tak prostě
0: děje. Já jenom čekám, kdy se ozve nějaký oslavenec, co rozumí, že třeba prostě zavolá, já nevím, Petr Janda z Olympiku a řekne, tak pánové, já jsem celý měsíc čekal, až se dostanu, objevím ve vaší milované rubrice, kdo kdy má a proč. A vy jste tam zrovna nebyli a vy jste ji zrovna neměli, víš? Jako,
1: no, a já mu na to řeknu, tak ale musíš čekat jiný měsíc, tady ten, kdy ty máš narozeniny, ne?
0: No ne, když by se to, víš, trefilo třeba zrovna do jeho narození, na my to jako nebyli.
1: To má
0: prostě,
1: vody,
0: chtěl jsem jenom dodat váhu naší rubrice, že věřím tomu, že spousta lidí na to vysloveně čeká. A pro některé by byla taky velká čest se vůbec do této rubriky dostat. Tak kdo se tam dostal dnes?
1: Dnes se tam dostali všichni ti, kteří už na naše přání nečekají. To ti prozradím. A no tak to ukáž. Krásný.
0: Tak trošku vejš to jenom. A očekávám ten už asi po 46. omletý vtip, který Pišto prostě, na který čeká doslova, se těší, že ho může říct, tak ho řekni.
1: Víš, jakou barvu klavíru měl Stevie Wonder?
0: Ne.
1: On taky ne.
0: On taky ne.
1: A ty na něj čekáš taky.
0: Jo, já prostě, jsou věci, které se neomrzejí. No, prostě.
1: Víš, jak to ráno zkazil.
0: Jak to?
1: On řekl, bílej ne.
0: Ježíš Maria, no to je vidět, že se prostě neúčastní naší rubriky. No. Ano, tak samozřejmě legendární Stevie Wonder
1: se narodil v dnešní den.
0: No a počkej, proč by jako Stevie nečekal na naše
1: přání? Ale čeká, no tak protože třeba není zona tady.
0: Stevie Wonder se narodil 13. května. Myslím si, že tam bude bůrec, ale takovej jako ranej, jo. Tak já říkám 1952.
1: No, zase blbě.
0: Jasně.
1: On tam má totiž ty pětky dvě.
0: Aha.
1: Tedy 13.5.1950.
0: Jo. Dobře, takže, aha, jsem tě říct, tak je půlkulatý, ale ono už je zase rok 26 a ne 25,
1: no,
0: to je
1: strašný. Zase blbě,
0: tak Stevie mu samozřejmě přejeme všechno dobré a tak. No a tak můžeme asi dál, že jo?
1: No.
0: Tak sleduji.
2: Se schoulil na tvůj klín, u noho spí ti dalmatin.
0: Dalmatin. To je zvířat, veď?
2: V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku. A síla starých vín.
0: Síla starých vín? Aha.
1: Aha,
0: ale to je zajímavý.
2: Jak dlouho to však vydrží.
0: No,
1: ale to dá.
0: Takže tam máme kocoura, dalmatýna, lva a to jenom v první sloce.
1: A to je ten první chodidel.
0: No, to je uchodidel. Takže my už víme, odkud pochází síra, síla starých vín. Ano, samozřejmě, mistr Petr Habka. No počkej, ty jsi mi napsal Habka Horáček, jo? Což jsem trošku znejistil, protože se přiznám, že nemám úplně ánung, kde všude pan Horáček figuroval v případě pana Habky a tak, no to je jedno.
2: A já si říkám, Bůh jen suď.
1: Jak se říká v případě pana Habky, jenom figurkoval.
0: Ano. Tak je to teda Petr Habka?
1: Je
0: nebo
1: to Petr
0: Michal Horáček?
1: Ne, je to Petr Habka. Chtěl jsem tě zmást, nepovedlo se, nevadí.
0: Nebo no, zase jak automaticky hnedka prostě se zapíchnul očima u toho Habky a zůstal jsem zírat. Petr Habka tam pětku určitě nemá, když pomineme květnový měsíc. A já říkám 1945.
1: No,
0: počkej, ne, 44, když tam nemá tu pětku.
1: Ale jenom první pokus platí.
0: Jsem se přeřekl.
1: Ano, Petr Habka se narodil 13. května roku 1944.
0: No, pouští! Jo, jo, je to nejslavnější jaký se kdy Petr ozvalo. Tak Petrovi máváme někam do dály.
1: Představ si, kdyby to předělala Metallica, a teďka by tam bylo, nevíš to, by tam bylo, yeah.
0: To je pravda, to by mohlo stát za to. Každopádně, ty jsi mi tam dal ještě jedno jméno.
1: Víš, jako if you make it for me, yeah.
0: A, už je tam, Lucie. Ty jsi mi tam dal jakéhosi Richieho Valence.
1: No.
0: Tak já vůbec tak nějak jsem nevěděl, kdo to byl, než jsem si zagooglil.
1: No to teda.
0: A tak jsem zjistil, že mladý byl, když...
1: Opustil.
0: Když tento svět opustil, ale jakože zatraceně mladý.
1: No, 18 let?
0: No.
1: No a počkej, tak... dokonce nedožitejch 18 no. let.
0: To já už jako nespočítám, ty mě znáš. Každopádně, co je zásadní, bohužel jeho život ukončila letecká nehoda, katastrofa a byl to přesně ten inkriminovaný let, ve kterém seděl taky Buddy Holly.
1: Jo.
0: Takže je dost pravděpodobný, že Richie byl něco Buddyho Hollyho, ne? Třeba členem kapely možná, nevím. Každopádně...
1: Člen turné, řekněme.
0: No, takže já nevím, tam byla nějaká čtyřka, 42. No.
1: Ta nehoda byla 3. února roku 1959.
0: Tak 41.
1: Je to den, kdy umřel rock'n'roll. Ano. A ano, Richie Valens se narodil v dnešní den v roce 1941. Tak teď už víš, kdo byl Richie Valens. Už si to pamatuj konečně.
0: To se prostě nedá ukončit, ale musíme. Tak jo, tak všechno všem, máváme v dál.
1: A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Krušné hory zasypal sníh, do řeky Moravy unikla ropná látka a dva Češi zahynuli na rybářském zájezdu v Norsku. Ledoví muži udeřili v plné parádě. Pankrát, Servác a Bonifác se projevili hlavně v Krušných horách, které zasypal sníh. Související bílá pokrývka se vytvořila také na silnicích. Meteorologové upozorňují, že řidiči v Krušních horách musí počítat se zimními podmínkami. Bílou podívanou nabízejí třeba webkamery z Klínovce nebo Božího daru. Chladné počasí přineslo sníh také na hřebeny Krkonoš. Ledoví muži se připomněli i v dalších částech Česka. Přízemní mrazíky udeřily hlavně na Vysočině a v jihočeském kraji v mrazových kotlinách. Třeba Volary naměřily minus 6 stupňů pod nulou. Jinak teploty na jihovýchodě padaly nejčastěji k minus jedničce. V ostatních částech republiky většinou vydržely lehce nad bodem mrazu. V následujících dnech už by se měly minimální teploty držet nad nulou. Přízemní mrazíky se tak objeví jenom výjimečně. Do řeky Moravy unikla neznámá látka. Během včerejšího odpoledne se nad Bělovským jezem u Otrokovic objevily barevné skvrny. Hasiči na místě položili norné stěny, aby zabránili dalšímu šíření. Využili i dronovou službu, která provedla monitoring skvrn. Podle zástupců města Otrokovice unikla do řeky ropná látka. Na událost upozornili Zlínský deník a Česká televize. Incidentem se zabývá odbor životního prostředí. V Norsku zahynuli dva Češi, utopili se ještě s dalším člověkem na rybářském výletě. Trojice rybářů se pohřešovala už od nedělního večera. Jejich loď a těla našly záchranářské týmy. Příčina neštěstí zatím není jasná. Podle dalších účastníků výletu v neděli panovaly na moři nepříznivé podmínky v podobě silných vichrů a vln, které mohly člun převlátit. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami zemřelých.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalová Slavia chce být schovývavá ke slušným fanouškům. Po fiasku v derby proti Spartě šéf klubu Jaroslav Tvrdík vyslal výzvu fanouškům, kteří utkání předčasně ukončili svým vniknutím na trávník. Chce, aby se přihlásili na policii. Podle něj strážci zákona u slušnějších jedinců přimhouří oko a nedostanou zákaz celoživotní, ale jen na pár let.
3: Vyzýváme ty, kteří tam vběhli s přesvědčením, že je konec zápasu, že jdou slavit, na ploše se ničeho nedopustí. A pak pořádaně plochu opustili, aby se přihlásili na linku 158. Policie bude přistupovat s přiměřenou mírou porozumění pro takovéto doznání.
1: Sobotní derby zůstalo za stavu 3-2 pro Slávii, 3 minuty nedohrané. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zápas zkontumovala ve prospěch Sparty. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát úplně bez diváků. Kinek stojí za pozornost oceňovaný snímek Kdybych měla nohy, tak ti na kopu. Černá komedie režisérky Marty Bronstein připomíná, že někdy je největší hrdinství přežít další den, pokračuje Saša Ptáčková.
4: Linda se snaží ukočírovat práci, mateřství i vlastní nervy. Jenže dcera, manžel, klienti i kolegové ji deptají čím dál víc. A doma ji navíc vítá obří díra ve stropě. Dá se tenhle chaos vůbec ještě srovnat?
1: Dnes čekejte převážně oblačno, občas nějaká přeháňka a maxima kolem 15.
0: No, tečka.
1: Už to vypni.
0: Dobře, proč bych to vypínal? Dobře si představit, že bys někdy vypnul rádio? Já teda ne. Já když jsem na chalupě a chci tě poslouchat, jo, tak se to většinou daří. Třeba tě poslouchat. No, to je jedno, to je zase jiný příběh. Každopádně já rádio nevypínám, naopak mám tady pro vás další porci muziky, mám pro vás třeba Clash, Luci, AC/DC, ale mám pro vás taky soutěž. Mankote, málem bych zapomněl, protože my samozřejmě soutěžíme o lupeny na Open Air Tří sester v Pražském Braníku. Byl jsi tam vůbec někdy na tom?
1: Na tomhle Open Airu chodíval jsem na džbán.
0: Jasně.
1: Nebo chodíval, tam jsme i hráli, ale... Jako v ledárnách jsem byl na Sum 41.
0: To ne, myslím na těch, na tomhle třísesterském openéru. Oni tam v minulosti měli vlastně velký legendy, ne? Měli tam nějaký takový ty jejich...
1: No tam měli, tam měli...
0: Toy Dolls,
1: The Damned tam měli, no, Coxperer tam měli.
0: No, vidíš, to jsou podněty, kdybych tě tam viděl.
1: Markyho Remona tam měli.
0: Je to tak. Každopádně, koho tam mají letos, to si omrkněte, já vám to samozřejmě připomenu, až se přiblíží čas, a tedy čas soutěže, protože i dnes mám pro vás dva lupeny na Tři sestry Open Air v Pražském Braníku, tady v areálu Ledáren, který se ukoná už ke konci tohoto měsíce, konkrétně 22. a 23. května. Mám pro vás dva lupeny. Navíc jenom připomínám, bude to letos ještě takový jako slavnostnější, protože Fanánek, ale i taky Zdeněk z SPSek slaví 60, takže to bude opravdu asi velká party. Tak jo, za nějakých 25 minut na to skákneme, teď jdeme do muziky.
5: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10.22, tak jo, pojďme se nejdřív podívat na situaci v dopravě, opět s Kubou, nazdar.
2: Čau Tome, hezké dopoledne. V Praze v Korunní ulici na úrovni Vinohradské vodárny se srazila dodávka z tramvají. Na Kačerově nákřižovatce ulic Michalská a Vyskočilová blokuje provoz, nehoda dvou osobáků. Dvě osobní bourala také v Holešvicích na Bubenské ulici u křižovatky s ulicí Železničářů a bouralo se na Cínovecké ulici na výjezdu na Ústí nad Labem u sjezdu na Březiněves. Kolony se táhnou z Hloubětina přes Kabelskou. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za info. No a my pojďme soutěžit. Mám tady pro vás opět dva lupeny na třísesterský open air, tedy tři sestry open air v pražském Braníku, farálu Ledáren, už je to vlastně taková klasika. Letos se to koná 22. a 23. května. Spousta muziky, tedy tři ségry tady jednak odstartují svoje letní tour, oslaví 41 let své existence, no a navíc to je jako obrovský bonus pro letošní ročník openéru tří sester Fanánek, ale taky Zdenda z SPSek oslaví 60, takže to bude opravdu jedna velká obří narozeninová party. 255 700 707, to je číslo sem ke mně do studia, volejte právě teď, chcete-li vyrazit na tuhletu openérovou skvělou akci. 255 700 707.
0: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone. Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie. Činasky, Škvor, David Koller, Vypsaná fixa, Vohnout, Doktor PP a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Pryč z DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
11: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
1: Ano, my soutěžíme po celý týden o lupeny na třísesterský open air, který se koná tradičně v pražském Braníku v areálu Ledáren 22. a 23. května. Letos to bude vůbec taky ve znamení narozenin Fanánka z Dendy z SPS, jako slaví 60. Tak, já už mám někoho na telefonu. Haló, Miro, slyšíme se?
12: Ano, počuvám.
1: Počuváš, Miro, odkud voláš? Počkej. To jsem mi zmátl.
12: Volám z Prahy.
1: Jasně, ok. A počkej, jsi tu na návštěvě, nebo tu žiješ?
12: Pracovně.
1: Pracovně, jasně. Tak je důležitý samozřejmě, abys tu pobýval taky mezi 22. a 23. květnem, kdy bude tedy třísesterský opener v pražském Braníku. Já ti držím palce, moje soutěžní otázka zní takto. V programu najdeme jednu zahraniční kapelu. A mě zajímá, jaká kapela to je. Chceš možnosti?
12: Daj.
1: Bude ti to možná blízký, každopádně to už jsem napověděl dost. Tedy za A letošní zahraniční kapela na třísesterském openeru jsou za A The Toy Dolls, nebo za B The Damned, a nebo za C Bratislavské děvčata.
12: No tak keď je to zahraničné, tak to bude Bratislavské děvčata.
1: Tak počkej, Toy Dolls samozřejmě taky nejsou z Čech. The Damned taky ne. Takže ty říkáš Cčko, zůstaneš věrný svému rodišti a říkáš Bratislavské děvčata?
12: Ano.
1: Ano, jasně, že jo. Ano, samozřejmě. Je to pravda, letošní zahraniční nebo zahraniční účast reprezentují Bratislavské děvčata. Miro, já ti gratuluju, vydrž mi na telefonu.
12: Jo, dík.
1: Tak, dneska to šlo jako po másle, hele, soutěžíme zase v další dny. Pojďme si dát další pecku z programu letošního ročníku festivalu Rock for People, budou to Within Temptation, dáme si taky Strokes jako další novinku.
0: Novinka, exkluzivně na rádiu Rockzone.

Rock for People, tradičně na letišti v Hradci Králové. Od 10. do 14. června neskutečně bohatý výběr kapel. Některý z nich si pouštíme už dnes na rádiu Rockzone. Každou hodinu jednu z těch nejlepších pecek.

0: Ano, já jenom využiju čas a pozvu vás na čtvrteční, tedy zítřejší další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho. Ano, hostem tohoto týdne, nebo respektive tedy zítřejšího dílu, bude Matěj Homola z Vohnoutů, což tedy jednak už dávno vím klasicky, že mi ta hodinka bude malá, protože s Matějem je vždycky sakraže o čem mluvit. No nicméně zítřejší rozhovor bude ve znamení 30 let kapely Vohnout, která tedy letos slaví třicátiny, vyvrcholí to v listopadu, konkrétně 18. ve velkém sále Lucerny, nebo chce tedy ve velké Lucerně, kde tedy oslaví, jak rádi říkají, bohemských 30. Co je ovšem ale v tuhletu chvíli nejaktuálnější, je to, že kapela Vohnout ke svým třicátinám vydala svoji knihu, s názvem 30 svíček na dortu, a ta kniha mapuje celou historii Vohnoutů. No a to, že má svoji audiopodobu, tedy vytvořili audioknihu, je teda obří bonus. Já jsem tady jako nakouknul, mimochodem už teď vám můžu prozradit, když půjdete na jejich webovky vohnout.cz, tak ta audiokniha je zcela gratis k dispozici a jenom jsem tady takhle nakouknul a má 55 kapitol, prosím pěkně. Takže můžete s radostí poslouchat audioknihu 30 svíček na dortu, knihu, která mapuje celou historii kapely Vohnout. No a proč se vůbec tak rozhodli a co vůbec třeba v té knize čekat, tak pokud to nestihnete do zítřejšího rozhovoru, tak nám to mimo jiný zítra Matěj Homola prozradí. Tak jo, zítřejší host je jasný, Matěj Homola z Vohnoutů, jak si jedny Vohnouty dáme.
1: Radio Rock Zone. Suzy Quattro je známá rocková veteránka. Její Candy Can zná každý. Od té doby uplynulo 53 let a Suzy pořád vystupuje. Její nové album Freedom má být návratem k starým, dobrým rock'n'rollovým časům. Jak se ve věku 77 let vyrovná s divokým rokem a zvládl její temperament její syn, který jí desku produkoval, to určitě zjistíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Krátce po 10:45 dáme ještě jednu rychlou dopravu. Na průtahu Jihlavy směrem do Znojma stojí porouchaný nákladní auto. Dejte tam pozor. No a na příjezdu do Opavy na Kruháči směrem od Kravař blokuje provoz dopravní nehoda. Projedete s opatrností, zdržení je minimální.
0: Rádio Rock Zone.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každou všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: All Time Low a jejich Sucker Punch na rádiu Rock Zone. Minuta a vteřiny do 11. Hezký dopoledne vám přeje Tomáš Frede, středa 13. května. Jsme tady chvíli přemýšleli nad tím, co je Falun Dafa. To jste s Myšákem místo jistě už zjišťovali, nebo vám to nedalo?
1: Nezjišťovali, ne, ale já to samozřejmě vím.
0: Tak ty to víš samozřejmě.
1: Duchovní hnutí přece.
0: Ano, takže Mezinárodní den duchovního hnutí Falun Dafa.
1: Tak.
0: No. Tak jak vidíte, když budete poslouchat rádio Rock Zone, dozvíte se opravdu všechno?
1: Třeba i to, kde dneska večer bude záviš.
0: No tak to zas tak teda složitá otázka není upřímně. Je to teda pravda trošku návrat krále na trůn.
1: No.
0: Tedy vagon samozřejmě. Ale mohl si třeba zmínit...
1: Xaviera Baumaxu samozřejmě, ten je v Hradci v ACčku.
0: Legendární ACčku, hele, tam nebyl ani nepamatuju. No. Příště se teda samozřejmě podíváme, co dneska hraje v Kafé v lese a hlavně v Meat Factory, protože na to bych byl zvědavý tvými ústy.
1: Tak počkej, to můžeme klidně hned, ne?
0: Jo.
1: Kafe v lese, Soul Stress, Blesskiren a taky Das Freie Energie Band.
0: Tak to není až tak úplně složitý, přiznávám, ale co to Meat Factory, ten nelidský?
1: No, myslíš Leilu Bordreul? Nebo Jarbuy Fit Joy von Spain?
0: To je... Tak já to zkusím taky takhle občas číst, ale... No, dobrý.
1: Musíš
0: prostě...
1: tak neutrálně, já tě to naučím.
0: No, nemusíme to hlásat vůbec, protože prostě... Můžete si za to sami.
1: No, jdeme, nebo si to prostě přečtěte svým jazykem na www.rockzone.cz v sekci Club Life. Před náma všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Neznámý pachatel ukradl lebku svaté Zdislavy. Policie rozšířila stíhání v kauze motolské nemocnice a Slovácko přímo nesestoupí. Zloděj ukradl jednu z nejcennějších relikví v Česku. Neznámý pachatel zcizil z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy. K loupeži došlo včera kolem 18. hodiny. Neznámý pachatel rozbil skříňku, ve které byla lebka uložena, a následně z místa činu i s ní utekl. Policie má lupiče zachyceného na velmi nekvalitním kamerovém záznamu. Na sobě měl tmavé oblečení, na nohou světlé boty. Kriminalisté žádají o pomoc i veřejnost. Jakékoliv poznatky je možné hlásit na linku 158. Hodnota lebky svaté Zdislavy je nevyčíslitelná. Relikvie má především historickou a prověřící také duchovní hodnotu. Zdislava z Lemberka žila ve 13. století. Podle Dalimilovy kroniky proslula třeba svou dobročinností. Dnes je svatá Zdislava uctívaná jako patronka rodin a českého národa. Korupční kauza pražské nemocnice Motol se rozrůstá. Policie obvinila další firmu. Podle serveru Seznam zprávy se aktuální krok týká společnosti Gemo, která v nemocničním areálu dokončuje stavbu onkologického centra za 5 miliard korun. Kriminalisté tvrdí, že se někdejší šéf nemocnice Miloslav Ludvík a jeho náměstek Pavel Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Trestnímu stíhání tak celkově čelí 19 lidí a 6 právnických osob. Vysoké Tatry se přou o budoucnost. Nejnovější zonace Národního parku vyvolává emoce i obavy z výstavby. Jedni mluví o záchraně Vysokých Tater, druzí o svázaných rukou.
3: Zonácia Národného parku rozděluje celý region. Veliké emocie vyvolávají otázky okolo zjazdoviek i možného rozširovania stredísk. Obyvatelia nechcú masívnu výstavbu, podnikatelia bránia aspoň to, čo už existuje. Tvrdia, že zonácia nedovolí nikomu novú výstavbu, keď územný plán povie, že ju tam nechce. Tatranci sa zhodujú v jednom. Určiť sa majú jasné pravidlá, aby ľudia vedeli, čo ich v budúcnosti čaká. Z nekonečných sporov sú unavení. Josef Baálko, Tatry.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Ve fotbalové skupině o udržení začíná být horko. Slovácko ubojovalo vítězstvím nad Baníkem 2-1 jistotu, že neskončí poslední, tedy že mu nehrozí přímý sestup. Ten naopak hrozí Baníku. Slezané z minulých 8 kol uhráli jen bod a z poslední příčky ztrácejí 2 kola před koncem nadstavby 3 body na Duklu. Pražané v souběžně hraném duelu vyhráli v Mladé Boleslavi 2-1. Teplice zvítězili ve Zlíně 4-2 a odvrátili hrozbu baráže. Ve skupině hrané o titul Sparta remizovala s Plzní bez branek. Po kontumačním vítězství v sobotním nedohraném derby v Edenu snížila ztrátu na vedoucí Slávii na 4 body. Red Red Hot Chili Peppers prodali svůj katalog za stovky milionů. Americká legenda inkasovala od Warner Music Group zhruba 300 milionů dolarů za master nahrávky svých 13 alb. Jde o další obří obchod. Už v roce 2021 prodali autorská práva za 140 milionů dolarů. Celý katalog Red Hotů podle odhadů vydělává kolem 25 milionů dolarů ročně. Taky vám přejem takhle při středě nějakou příjemnou brigádku lehkou. No. Dnes oblačno až zataženo, ojedinělé přehánky. Na tom by se taky nějaký prachy dali vydělat.
0: Já jsem takhle třeba prodal svoje tepláky na bazaru.
1: No vidíš, to je krásný. No. Když jsme byli Čeče naposledy v Itálii jako zájezdově, ano, řekněme, ne přírodně, tak jsme vystoupili z letadla v Miláně a šli jsme v centru na oběd, nevím, a oni prodávali něco, jaký tyhle ty deštníky, že
0: no,
1: pršelo.
0: No.
1: Jo? A střih. Najednou prostě se rozsvítilo slunce a oni nalezli do dodávek, vyběhli, uklidili deštníky a začali prodávat ty selfie tyče.
0: To je skvělý.
1: Jako biznis jak blázen.
0: Úžasný.
1: Umím si představit, že ve chvíli, kdyby bylo fakt vedro, tak zase zalezou do dodávek a začnou prodávat taky ty větráčky třeba.
0: No jo, no prostě musíš to mít ale v sobě trošku, no.
1: No jasně, musí být trošku podnikavý. Dneska maxima k 17. Jo. Doplnil.
0: Skvělý, já mám pro vás zase celou paletu muziky, dáme si od úplných klasik, ale opravdu úplných, jako třeba Beatles, přes Aerosmith po kabáty.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11.20, dáme si ještě jedno dostaveníčko s Kubou, který sledujeme, především Prahu. Čau.
2: Čau Tome, hezké dopoledne. Blokovaný zůstává příjezd do Prahy po Strakonické ulici od Příbramy u Zbraslavy, a to kvůli vyprošťování jeřábu. Očekávejte kolonu od Lipenců. Omezený provoz je po nehodě na Dobříšské ulici u Zlíchovského tunelu směr Barandovský most, doprava tam zpomaluje. Boudalo se také na Jeremiášově ulici, u křižovatky s ulicí Mukařovského, doprava tam nárazově zpomaluje. A pomalejší provoz je na Průmyslové ulici směrem na Hostivař mezi odbočkou z Českobrodské a sjezdem na Jižní spojku. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za info. No a my si dáme určitě dalšího interpreta letošního ročníku festivalu Rock for People, a to hned velmi zásadního headlinera, ne-li snad toho úplně největšího, ale to je samozřejmě subjektivní pohled pro mě teda, a rozhodně ano, dáme si Gorillaz.
0: Radio Rock Zone.
3: Ahoj, rockeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha.
4: Oidipus, Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy.
3: Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v Rock opeře Praha.
4: Rock opera CZ.
5: E-Report. Hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky, videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na iReport.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Mě německé kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
3: Volkswagen.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
6: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

Rock for People, tradičně na letišti v Hradci Králové. Od 10. do 14. června neskutečně bohatý výběr kapel. Některý z nich si pouštíme už dnes na rádiu Rockzone. Každou hodinu jednu z těch

0: Rádio Rock Zone počasí.
1: Dneska se to sune velmi pomalu nahoru, v tuto chvíli 12 stupňů oblačno, dnešek tedy zatažený, oblačný, no a samozřejmě taky s nějakýma přeháňkama. Morava a Slezsko to má s jasnou oblohou. Odpolední maxima 17 stupňů na západě a místy na severu Čech pouhých 11. V noci to klesne ke 3 stupňům, no a zítřek bude zatažený, oblačný. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky. V Krušných horách nad 1000 metrů taky sněhový, no a během nebude přeháněk přibývat. Večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť. Od něj se objeví i bouřky. Teploty do 16 stupňů, západ opět pouhých 11. Max.
0: Radio Rock Zone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
6: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
7: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
6: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
10: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte, design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Auto Aero v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
9: Těšíme se na vás.
11: Suzy Quattro je známá rocková veteránka. Její Candy Can zná každý. Od té doby uplynulo 53 let a Suzy pořád vystupuje. Její nové album Freedom má být návratem k starým, dobrým rock'n'rollovým časům. Jak se ve věku 77 let vyrovná s divokým rokem a zvládl její temperament její syn, který jí desku produkoval, to určitě zjistíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce před 11:45 dáme rychlou dopravu. V Plzni v Borské ulici směrem do centra u křižovatky s Němejcovou bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením na dálnici D48 na 61. kilometru. Směrem z Frýdku Místku na Český Těšín se srazila dvě osobní auta. Blokují jeden jízdní pruh, provoz je plynulý bez kolon, přesto pozor. No a v Liberci v Ostašovské ulici se srazila dvě osobní auta. S opatrností projedete jedním pruhem.
0: Radio Rock Zone. Legendy Iron Maiden se vrací do Česka. 14. června 2026 vystoupí v Hradci Králové v Parku 360 a oslaví zde 50 let na scéně se svou nezapomenutelnou dvouhodinovou show. Vstupenky v sítích Go Out, Ticketmaster a Ticketportal.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Stone, minuta zbývá do 12. hodiny, krásný pravý poledne, dobrou chuť.
1: A dobrou piť.
0: Dáme si další zprávy.
1: Dobré, pravé. Kde je Jakub Koenig?
0: To je můj kamarád, člověk, který s námi vystupoval i ve Spirále, měl nominace teď se svým aktuálním albem v podstatě ve všech cenách, teď naposledy ceny Apollo. Barcíl, to provozuje se tady částečně náš kamarád, tedy ne částečně náš kamarád, ale částečně provozuje ten klub a bar náš kamarád Mejla. Tak jsem si říkal prostě, že by to stálo za to zmínit, ale já chápu, že ty raději budeš zmiňovat prostě, co dneska hraje, ku příkladu prostě v Meat Factory, že jo, Leila Bordroll a Joy von Spain, jo, než bys prostě řekl, že Kuba Koenig, velký to umělec, dneska zahraje v baru Cíl.
1: Ne, to,
0: já to chápu.
1: To seš právě mimo, mě by zajímali v Rock Café Diagony, protože vím, že včera byli v Brně, takže mě by zajímalo, jak vypadají dneska po včerejšku.
0: No jo, no, tak...
1: No, takhle vypadají vždycky.
0: No, Janet A taky, že jo, a no. Nějaká Naty.
1: No, ta tam v tom Brně nebyla.
0: Ta nebyla, takže ta bude čerstvá.
1: No.
0: Ta bude dobrá. No jo, zdravíme Nikolu a spol, držíme palce, holky.
1: A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ministerstvo chystá změny v superdávce. Herci Damon s Affleckem čelí žalobě za realistický film a Slavia má dnes druhou šanci na titul. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, dětí v dětských domovech, částky na energie, pracovního bonusu, posuzování majetku i doručování rozhodnutí. Příjemcům dosavadních podpor s přepočítanou výrazně sníženou částkou by měla situaci pomoci zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci. Oznámil to ministr práce Juchelka a vrchní ředitel ministerské sekce IT Karel Trpkoš. Francie hlásí podezření na nakažení hantavirem. Na vyšetření v nemocnici je mladá žena ve věku přibližně 30 let. Místní média s odvoláním na informace nemocnice uvedla, že žena přišla do kontaktu s jednou z obětí na palubě letadla z Johannesburgu do Amsterdamu. Ve Francii zatím vyšly pozitivní testy na hantavirus u jedné pacientky. Američtí herci Matt Damon a Ben Affleck mají na krku žalobu za pomluvu. Souvisí s jejich nejnovějším filmem Rána. Podle žaloby scénář obsahuje příliš mnoho skutečných událostí, které se mísí s fikcí, což poškozuje osobní a profesní pověst dvou floridských policistů. Film Rána představuje jihofloridské policisty, kteří v domě najdou miliony dolarů. Části filmu byly inspirované skutečným případem z roku 2016, kdy policie v domě ve městě Miami Lakes našla více než 21 milionů dolarů spojených s dílerem marihuany. Žaloba uvádí, že to mezi přáteli, rodinnými příslušníky i kolegy policistů vyvolalo dojem, že se žalobci dopustili trestných činů zobrazených ve filmu. Ze soudních dokumentů není jasné, jak vysoké odškodnění požadují. Žádají však veřejnou omluvu a odstranění obsahu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová Slavia má dnes druhou šanci. Klub z pražských Hršovic může večer slavit titul. I přes kontumaci sobotního derby se Spartou po výtržnostech tvrdého jádra fanoušků. Slavisté přivítají na vyklizeném stadionu v Edenu od 20 hodin Jablonec. Místopředseda představenstva Slavie Martin Říha věří, že to sešívaní zvládnou i bez podpory diváků.
3: Máme náskok o 3 body nižší, nicméně samozřejmě 3 zápasy před koncem věříme, že tým mobilizuje síly a ačkoliv byli hráči 3 minuty od zisku titulu, že se dokáží znovu koncentrovat a získají ono vítězství. Věříme v to.
1: První fotbalová liga dnes pokračuje 2 zápasy 3. nadstavbového kola skupiny o titul. Vedle duelu Slavia Jablonec je od 17:30 na programu zápas Hradec Králové Liberec. Bubeník a zpěvák Mastodon Brandaylor potvrdil, že 9. studiové album je hotové. Chystané LPčko bude pro progresivní metalisty z Atlanty prvním počinem bez spoluzakládajícího kytaristy a zpěváka Brenda Heinze, který skupinu opustil loni v březnu. Heinz o 5 měsíců později tragicky zahynul při nehodě na motorce. Nahradil ho koncertní kytarista Nick Johnston, který se podle dostupných informací na novém albu už podílel. Už 3. června navíc Mastodon zahrají v pražském O2 Univerzu. Dnes by mělo být převážně oblačno, zataženo, někde přehánky, maxima kolem 15.
0: Děkujeme pěkně, teď už 90-ková muzika, dáme si Vanastovky, dáme si taky Nexus.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12:21, rychlá doprava v této hodině na D11, na 98. kilometru ve směru do Jaroměře. Havarovala dodávka, zatím se kolona netvoří. V Plzni v křižovatce Koterovské a Ječné ulice došlo ke střetu dvou vozidel. Je tam omezený provoz, no a v Praze v Holešovicích v Osadní ulici blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Je to tam s opatrností průjezdný.
0: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
2: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
3: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdej míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat Legends Asian Dub Foundation. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
4: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
5: Festival Vezů 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: umělecké kvality. XXX Lux Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzburgu. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzburgu chvíle s rodinou. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
5: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.

Rock for People, tradičně na letišti v Hradci Králové. Od 10. do 14. června neskutečně bohatý výběr kapel. Některý z nich si pouštíme už dnes na rádiu Rock Zone. Každou hodinu jednu z těch nejlepších pecek.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12:36, doprava. No, v Brně ve Vídeňský za křižovatkou s Bohunickou směrem do centra se zrazila dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky a policie a blokovaný je jeden jízdní pruh. Provoz je zatím plynulej. Na trase z Mikulova na Břeclav na výjezdu z Valtic narazilo osobní auto do dopravního značení. Částečně blokuje provoz, takže zdržení nárazový. A ještě jednou Brno, Kamenice, u křižovatky se Studentskou narazilo osobní auto do sloupu. Jsou tam záchranáři, ještě stále se to tam řeší. No, spíš dořešuje.
0: Radio Rock Zone.
2: Praha 22. a 23. května a Park Ledárny Bráník. Tři sestry Open Air. Fanánek a Zdeněk z SPS slaví 60. Pátek zahrají SPS, Dufialky a další a v sobotu Doktor Pepe a samozřejmě Tři sestry. Více na www.trisestryopenair.cz. Hlavně, že je rečírek.
3: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie. Činasky, Škvor, David Koller, Vypsaná fixa, Vohnout, Doktor Pepe a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
4: Suzy Quattro je známá rocková veteránka. Její Candy Can zná každý. Od té doby uplynulo 53 let a Suzy pořád vystupuje. Její nové album Freedom má být návratem k starým, dobrým rock'n'rollovým časům. Jak se ve věku 77 let vyrovná s divokým rokem? A zvládl její temperament její syn, který jí desku produkoval? To určitě zjistíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Poslední rychlá doprava v této hodině krátce před 13. hodinou. Dejte bacha, za Rosicemi směrem na Brno, na křižovatce na Ostrovačice. Tam se srazila dvě auta, projedete jedním pruhem na Lounsku v Žadci, v ulici Otokara Březiny. Došlo k nehodě, je to se zraněním, řešej to tam. V Děčíně v Lipové se střetlo osobní auto s nákladním, tak též počítejte s omezením.
0: Radio Rockdowns.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
7: Volkswagen. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone.
10: Muzika na tělo.

0: OK, naprostá klasika z 90. Alice in Chains, Them Bones na rádiu Rock Zone, vteřiny do 13. hodiny, krásný odpoledne vám za chvíli popřeje Pišto, já vám to přeju teď.
1: Já vám přeju taky už teď, tedy krásné rané, pravé, poctivě nefalšované, středeční, dobrovolné, dneska i dobročinné, květinové odpoledne.
0: Ano. A jste si přihodili jednu navíc, to je skvělý. No.
1: Já věřím, že takovej záviš dneska ve vagonu taky přihodí jednu navíc. A nebo Voodoo Garden Sub-Zero taky. A teď všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Do řeky Moravy unikla ropná látka, české ulice zaplaví žluté kvítí a fotbalisté Sparty a Plzně se rozešli remízou. Do řeky Morava unikla neznámá látka. Během včerejšího odpoledne se nad Bělovským jezem u Otrokovic objevily barevné skvrny. Hasiči na místě položili norné stěny, aby zabránili dalšímu šíření. Využili i dronovou službu, která provedla monitoring skvrn. Incidentem se zabývá odbor životního prostředí. Dobrovolníci v ulicích opět sbírají peníze za žluté kvítí. Po celém Česku vyrazí přes 16 000 dobrovolníků v rámci Českého dne proti rakovině. Místopředsedkyně pořádající organizace Iva Kurcová nám řekla, že se za pomocí sbírky snaží i edukovat.
3: Každý dárce, který si tu kytičku pořídí za cenu nejméně 20 korun, tak k tomu zároveň dostane letáček o prevenci.
1: Letos se koná už 30. ročník sbírky Ligy proti rakovině. Nezisková organizace má letos připravených přes 1 000 000 žlutých kytiček. Lidé můžou přispět nejen hotově, ale i SMS-kou nebo přes QR kód. V Norsku zahynuli 2 Češi, utopili se ještě s dalším člověkem na rybářském výletě. Trojice rybářů se pohřešovala už od nedělního večera. Jejich loď a těla našly záchranářské týmy. Příčina neštěstí zatím není jasná. Podle dalších účastníků výletu v neděli panovaly na moři nepříznivé podmínky v podobě silných vichrů a vln, které mohly člun převrátit. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami zemřelých.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalový šlágr mezi Spartou a Plzní skončil bezbrankovou remízou. Letenští po kontumačním vítězství v sobotním nedohraném derby sice na druhém místě tabulky snížili ztrátu na vedoucí Slávii na 4 body. Jejich pražský rival i tak může už dnes po zápase s Jabloncem oslavit obhajobu titulu. Tým z Edenu získá jistotu konečného prvenství v případě výhry. Red Hot Chili Peppers prodali svůj katalog za stovky milionů. Americká rocková legenda inkasovala od Warner Music Group zhruba 300 milionů dolarů za master nahrávky svých 13 alb. Celý katalog Red Hot Chili Peppers podle odhadů vydělává kolem 25 milionů dolarů ročně. Dnes nadále oblačno až zataženo, místy přehánky, maxima kolem 15.
0: Děkujeme krásně, před námi Ozzy Osbourne, Cranberries nebo taky Kabát.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Případně je znát velký vliv Beatles na Ozzyho Osborna, Goodbye to Romance na Radio Rock Zone 1318.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Si dáme jednu rychlou dopravu v této hodině v Brně v Gajdošově. V Gajdošově ulici u křižovatky s Táborkou došlo ke střetu osobního auta s dodávkou, neprůjezdný jeden jízdní pruh, tedy zdržení v místě. Dálnice D10 hlásí na 32. kilometru ve směru na Turnov. Porouchaný kamion na krajnici, dejte tam velký pozor. No a ještě jsem chtěl upozornit, v Žadci v ulici Otokara Březiny na křižovatce s ulicí Bratří Čapku se srazilo osobní auto chodce. Počítejte s omezením. Dáme si paparouč, protože každou hodinu si dneska dáváme pecku jednoho z interpretů, který zahraje na letošním ročníku festivalu Rock for People. Dáme si samozřejmě k tomu taky další novinku, tentokrát to budou Nickelback.
1: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
2: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě, různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
5: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte, design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Auto Euro v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
4: Těšíme se na vás.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
10: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
11: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
12: Novinka. Exkluzivně na Radio Rockzone.

Rock for People, tradičně na letišti v Hradci Králové. Od 10. do 14. června neskutečně bohatý výběr kapel. Některý z nich si pouštíme už dnes na rádiu Rock Zone. Každou hodinu jednu z těch nejlepších pecek.

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: To ještě jednou společně omrknou, to půl druhý, takový čas, no a co kde dneska večer, tak Jakub Kének v Baru Cíl, v Rock Café, Diagony, Janet A., a taky Naty, Krajina a Nauza Orchestra v Malostranský besedě v Café v lese Stress, Blesserkiden, Tio Das Frei Energie Band, ve vagonu Záviš, na sedmice nastrahuje Galvanizer nebo Galvanizer, Malformed a Noises, v klubu Sub-Zero, Voodoo Garden a Aptera. V hradeckém ACčku Xavier Baumaxa a víc tu nemáme, já posílám Cedar.
0: Radio Rock Zone.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland. Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
5: Suzy Quattro je známá rocková veteránka. Její Candy Can zná každý. Od té doby uplynulo 53 let a Suzy pořád vystupuje. Její nové album Freedom má být návratem k starým, dobrým rock'n'rollovým časům. Jak se ve věku 77 let vyrovná s divokým rokem a zvládl její temperament její syn, který jí desku produkoval, to určitě zjistíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Bruce Springsteen na Radio Rock Zone, ode mě je to pro dnešek všechno, loučím se s vámi o 14. a Frank, no a my si tu dáme zase zítra společně od 9. raní, ostatně jako vždycky, do té doby čus.
1: Radio Rock Zone. Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
8: No jasně, super.
7: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
8: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
7: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
8: Pánové na burger s trhaným masem.
9: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
11: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Krásný, dobrý, nefalšovaný středeční odpoledne, přátelé. Od mikráku už se vám hlásí vaše oblíbené duo Frank a Sašenka. My vám přejeme krásnou středu 13. května 26 při poslechu Rádia Rockzone. No, taky přejeme všechno nejlepší k svátku všem servácům a Ofélím, který ho dneska slaví, a taky se dneska připomínáme Mezinárodní den Falun Dafa a Světový den koktejlu. Sašenko, co je Falun Dafa?
1: Vůbec netuším.
0: Já taky vůbec netuším. Tak budeme googlit do příští hodiny. Nicméně ještě, a teď jsem si tady pokazil monitor, dobrý, nepokazil, je to v pohodě. Já jsem koukal, že dneska máme samý smutný výročí, protože by dneska oslavili narozeniny třeba Petr Hapka, nebo taky Richie Valens, anebo Chuck Schuldiner, někdejší lídr kapely Death. Tolik ale chytrostí ode mě a Sašenko, přenechávám ti slovo, povídej, co máš plán ze stího.
1: Děkuji mnohokrát, krásný odpoledne vám přeju, podíváme se společně samozřejmě na počasí. Vypadá to, že v noci to bude takový nějaký divočejší, 8 až 3 stupně, sem tam přízemní mrazíky. Oblačno je zataženo na Moravě a ve Slezsku, zmenšená oblačnost na severozápadě, postupně i jinde v Čechách, čekáme přehánky nebo dešť, zejména pak na horách. V Krušných horách, tam jste si teďka zase přivykli trochu sněhu, tak měly by se opět objevit sněhové přehánky. No a přehánky se můžou potom v průběhu noci objevit i na Moravě a ve Slezsku. Zítra vypadá to, že dešť čekáme jenom v horských oblastech. Teploty 12 až 16, ale blíž se na to podíváme za malou chvíli po zprávách. Kam dneska za muzikou? To je samozřejmě otázka. V Baru Cíl Jakub Koenig. No a z Brna do Prahy přesídlili Diegony, dámská záležitost, taky Janet A, anebo Nety. Můžete si je užít dneska v Rock Café. Teď už ale všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ministerstvo chystá změny v superdávce Slávy a má dnes druhou šanci na titul a Mastodon míří s novou deskou do Prahy. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, dětí v dětských domovech, částky na energie, pracovního bonusu, posuzování majetku i doručování rozhodnutí. Příjemcům dosavadních podpor s přepočítávanou výrazně sníženou částkou by měla situaci pomoci zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci. Oznámil to minister práce Aleš Juchelka a vrchní ředitel ministerské sekce IT Karel Trpkoš. Kvůli drahým palivům už ladí noty v Bruselu. Ministři energetiky Evropské unie jednají o zavedení daně z mimořádných zisků energetických společností. Těžební firmy nadměrně vydělávají v důsledku růstu cen ropy a plynu po vypuknutí války s Íránem. Ministři neformálně jednají na Kypru. Česko zastupuje jeden z náměstků ministra průmyslu Karla Havlíčka. Nebylo by to poprvé, co Evropská unie k takové dani sáhla. Před 4 lety přijala mimořádné krizové opatření v reakci na energetickou krizi po ruské vojenské invazi na Ukrajinu. Francie hlásí podezření na nakažení hantavirem. Na vyšetření v nemocnici je mladá žena ve věku přibližně 30 let. Místní média s odvoláním na informace nemocnice uvedla, že žena přišla do kontaktu s jednou z obětí na palubě letadla z Johannesburgu do Amsterdamu. Ve Francii zatím vyšly pozitivní testy na hantavirus u jedné pacientky.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalisté Slávie mají druhý pokus. Večer můžou získat titul. Zajistí si ho v dnešním třetím kole nadstavby v případě výhry nad Jabloncem. Zápas v Edenu začne ve 20 hodin před prázdným hledištěm. Červeno-bílí po skontumovaném derby se Spartou, která včera pouze remizovala bez branek z Plzní, vedou tabulku o 4 body. Od 17.30 pak pátý Hradec Králové přivítá šestý Liberec. Utkání je důležité i z hlediska boje o pohárovou Evropu. Mastodon dokončili novou desku a míří do Prahy. Americká progmetalová partička oceněná Grammy vystoupí už 3. června v pražském O2 Univerzu. Kapela slibuje monumentální show napříč více než 20 lety tvorby a pravděpodobně zazní i ukázky z nového alba, které má být ještě letos. Deska vznikala v náročném období po odchodu kytaristy Brenta Heinze. Heinz navíc o 5 měsíců později tragicky zahynul při nehodě na motorce. Na nové desce se podílí i nový kytarista Nick Johnston. Jak to bude s počasím vypadat zítra? Čekáme převážně zataženo až oblačno zpočátku, hlavně v horských oblastech přehánky, v Krušných horách, v 1000 metrech i sněhové. Během dne bude přehánek přibývat. Večer se na Moravě a ve Slezsku taky přidá déšť, ojediněle i zabouří. Denní maxima 12 až 16 stupňů.
0: Sašenko, já ti moc krát děkuji. No a my už si pojďme dát, přátelé, další muziku na tělo. Čekají nás Avenged Sevenfold, IMF a nebo Tři sestry a jejich Pumpa.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: 14.21 na rádiu Rockzone, no a my se pojďme, přátelé, podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou a situaci nám popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, hezké odpoledne. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně řidiči popojíždí od Loděnice od 8. kilometru a pokračují na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Na Štěrboholské spojce ve směru na Smíchov se jede pomalu mezi Běchovicemi a Štěrboholy. Na jižní spojce ve směru na Smíchov u sjezdu z Vídeňské už nehoda nepřekáží a kolona od Spořilova se rozjíždí. A se zdržením v obou směrech počítejte v Bělohorské u Vybichu. Z Global Assistance Lenka.
1: Leni, moc krát díky a my už se pojďme dát další muziku na tělo. Samozřejmě nás čeká jedna pecka z soupisky kapel letošního Rock for People, ale ještě předtím si dáme třeba novinku od Foo Fighters, a to sice Of All People.
0: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Rádio Rockzone.
4: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Od poslech Toma Fredeho na rádiu Rockzone.
0: Novinka exkluzivně na rádiu Rockzone.

Rock for People, tradičně na letišti v Hradci Králové. Od 10. do 14. června neskutečně bohatý výběr kapel. Některý z nich si pouštíme už dnes na rádiu Rockzone. Každou hodinu jednu z těch nejlepších pecek.

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Zadáme živáku od News Supermassive Black Hole a když jsme u těch živáků, tak se mrkneme, kam můžeme my dneska večer vrazit. Začnu Prahou, kde tu mám pozvánku do Rock Café, tam vystoupí Diagony, s nimi Janet A a taky Naty. V Meat Factory vystoupí Jarbou, s ní Joy Von Spain a taky Leila Bordlow. V Malostranský besedě hrají Krajina a Nausea Orchestra, v Café v lese Stress, Blaser Kern a Das Freie Energie Band a ve Vagónu vystoupí Záviš. Ještě tu mám sedmičku na Strahově, kde hrají Galvanizer, Malformed a Noises a v Sub-Zero vystoupí Voodoo Garden a Teda. No a pak tu mám Hradec Králové, kde v AC klubu vystoupí Xavier Baumaxa. Všechny tyhle pozvánky najdete i na našem webu sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už je o další muzika na tělo. Čekej na Queenie anebo Linkin Park a i Heavy is the Crown.
0: Radio Rock Zone.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
4: Těšíme se na vás.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Suzy Quattro je známá rocková veteránka. Její Candy Can zná každý. Od té doby uplynulo 53 let a Suzy pořád vystupuje. Její nové album Freedom má být návratem k starým, dobrým rock'n'rollovým časům. Jak se ve věku 77 let vyrovná s divokým rokem? A zvládl její temperament její syn, který jí desku produkoval? To určitě zjistíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se ještě jednou v téhle hodině podívat, jak to vypadá s dopravou. Na Praze východ v Ondřejově místní části Třemblat havarovalo osobní auto a skončilo převrácené na střeše. Na místě zasahují záchranné služky a policie řídí dopravu k Kyvadlově. Pak tu mám na dálnici D1 na 14. kilometru ve směru na Brno stojí prouchané auto, dejte tam pozor. Dále tu už pro Prahu vypadá to nic, nemám ani pro blízké okolí. A jo, ještě jedna. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova počítejte s kolonou v úseku 7, od 7. kilometru po nájezd na Pražský okruh. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějakou tu muziku na tělo a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone.
2: Potisk, trička, byla, CZ.
3: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie. Činasky, Škvor, David Koller, Vypsaná fixa, Vohnout, Doktor Pepe a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na meberix.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
11: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
12: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
11: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
12: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
11: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Ghost nás doprovodili do 3 hodiny odpolední na rádiu Rock Zone, to znamená jenom jediný, a to, že se chystá další rychlej přehled zpráv. Ještě předtím vám ale se Sašenkou přejeme krásnou středu 13. května 26, taky všechno nejlepších svátků všem servácům a Ofélím. Kolik nás ještě čeká těch zmrzlejch? Ještě zítra vidím to správně?
1: Ještě jeden.
0: Ještě jeden. Doufám, že s ním odejde taky tohoto ošklivý počasí. No a já pro vás žádný další chytrosti nemám, přátelé, tak Sašenko přenechám s dovolením tobě. Povídej, co máš pro nás hezkýho.
1: Děkuji, uctivě, krásný odpoledne, Rockzouňáci. Já už se koukám, kam bych vás pozvala za muzikou. Pokud jste z Prahy a milujete, jak můžete pornofolku, závěše můžete vyrazit do vagónu. Tam se startuje hezky pěkně až na 21. hodinu. No a třeba v Sub-Zero dneska můžete slyšet Voodoo Garden nebo partičku Aptera. A co se týče počasí, dneska v noci bude hnusně, zima, teploty okolo 8 až 3 stupňů, čekáme ojediněle přízemní mrazíky. No, přeháníky nebo déšť, a to hlavně v severozápadní polovině Čech. V Krušných horách, potom ve vyšších polohách srážky sněhový, to vás nepřekvapí teď po posledních dnech. No, srážky se ve druhé polovině noci můžou vyskytnout i na Moravě a ve Slezsku. Zítra teploty do 16, opět nějaký přeháníky. Kde přesně, řekneme si za chviličku. Teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Většina Čechů by dětem zakázala přístup k síti. Nádrže v povodí Odry jsou plné po okraj a bubeník Iron Maiden otevírá vlastní kapitolu. Češi jsou pro zákaz sociálních sítí dětem. Se zákazem do 15 let věku by souhlasilo 82% Čechů. Zákaz mobilů ve školách by podpořilo 78% lidí. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS. Ministerstvo školství v únoru poslalo školám metodiku pro používání mobilních telefonů žáky. Podle ministra školství Roberta Plagy je prvním krokem před legislativním omezením právě metodická podpora. Omezit telefony o přestávkách je podle ministra možné už teď, a to školním řádem. Někteří ředitelé to ale podle Plagy nedělají. Sucho se nádržím v povodí Odry zatím vyhýbá. Zima byla přitom z hlediska zásob vody ve sněhu jednou z nejslabších za posledních více než 50 let. ČTK to řekla mluvčí povodí Odry Šárka Vlčková. Podle ní dokázaly nádrže Slezská, Harta, Šance nebo Olešná ustát i uplynulé suché týdny.
3: Měsíc duben byl z hlediska naměřených srážek podprůměrný až suchý. Přesto byly významné vodní nádrže na konci dubna naplněné na přiměřené až vyšší úrovni.
1: Celkový úhrn srážek na území ve správě podniku dosáhl v dubnu většinou do 20 mm. Situace ale zlepšilo deštivější počasí posledních dnů. V oblasti Jeseníků spadlo místy až kolem 35 mm srážek. V Bukurešti se schází lídři východního křídla NATO. B9 chce na dnešním setkání v rumunském hlavním městě sladit pozici před červencovým summitem v Ankaře. Vedle představitelů členských států B9 do Bukurešti přijel ukrajinský prezident Zelenský, zástupci severských zemí nebo generální tajemník NATO Mark Rutte. Česko zastupuje prezident Petr Pavel. Vznik formátu B9 iniciovalo Rumunsko spolu s Polskem v roce 2014, a to v reakci na zhoršení bezpečnostní situace na Ukrajině poté, co Rusko obsadilo Krym.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová Slavia má dnes druhou šanci. Klub z pražských Vršovic může večer slavit titul. I přes kontumaci sobotního derby se Spartou po výtrženostech tvrdého jádra fanoušků. Slávisté přivítají na vyklizeném stadionu v Edenu od 20 hodin Jablonec. Místopředseda představenstva Slavie Martin Říha věří, že to sešívaní zvládnou i bez podpory diváků.
4: Máme náskok o 3 body nižší, nicméně samozřejmě 3 zápasy před koncem věříme, že tým mobilizuje síly, a ačkoliv byli hráči pouze 3 minuty od zisku titulu, že se dokáží znovu koncentrovat a získají ono vítězství. Věříme v to.
1: První fotbalová liga dnes pokračuje 2 zápasy 3. nadstavbového kola skupiny o titul. Vedle duelu Slavia Jablonec je od 17:30 na programu zápas Hradec Králové Liberec. Nico McBrien otevírá vlastní kapitolu. Dlouholetý bubeník Iron Maiden vydá 22. října autobiografii Hello Boys and Girls. 73-letý muzikant v ní nabídne zákulisní historky, humor i syrové vzpomínky na dekády po boku největších rockových jmen. McBrien, který v prosinci 2024 ukončil koncertování s Iron Maiden, označuje knihu za osobní pohled na cestu, která ho dovedla mezi metalové legendy. We'll be right back. Máme se na co těšit a teď se ještě podíváme na počasí. Zítra bude převážně zataženo až oblačno. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky, v Krušných horách nad 1000 metrů i sněhové. No a co během dne bude přehánek přibývat, ojediněle se objeví i slabé bouřky a nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů.
0: Sašenko, já ti moc krát děkuji a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Čekaj na Sabaton, Cranberries nebo Green Day a jejich Minority.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 15.20 na Rádio Rock Zone a my se pojďme, přátelé, podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. No a situace nám popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj, Franku, hezké odpoledne. Na Praze východ v Ondřejově místní části Třembla se bouralo osobní auto a skončilo převrácené na střeše. Na místě zasahují záchranáři a policie řídí dopravu Kyvadlově. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně řidiči popojíždějí od Loděnice od 8. kilometru a pokračují na pražský okruh Kořechu na 12. kilometr. A na Štěrboholské a jižní spojice ve směru na Smíchov se jede pomalu mezi Běchovicemi a Štěrboholi a pak před Barandovským mostem. V opačném směru řidiči popojíždějí mezi Spořilovem a Lanovým mostem. Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, moc krát díky a my už se pojďme na další muziku na tělo. Samozřejmě nás čeká jedna pecka od kapely z letošní soupisky festivalu Rock for People, protože dneska máme celý den s Rock for People. No ale ještě předtím vám nabídnu třeba novinku od Pretty Reckless s názvem Love Me.
0: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdej míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legends Asian Dub Foundation. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
5: Festival Vezův 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchy půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
9: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
8: Těšíme se na vás.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
12: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

Rock for People, tradičně na letišti v Hradci Králové. Od 10. do 14. června neskutečně bohatý výběr kapel. Některý z nich si pouštíme už dnes na rádiu Rockzone. Každou hodinu.

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Zdravá živák od Kornu, coming and done, a když jsme u těch živáků, tak se podíváme, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Pro Prahu tu mám pozvánku do Rock Café, kde vystoupí The Agony, s nimi Janet A a taky Naty. V Meat Factory vystoupí Jerbo, s ní Joy von Spain a Leila Bordeaux. V Malostranský besedě hrají Krajina a Nausea Orchestra, v Café v lese Stress, Blesser Kiren a Das Freie Energy Band. Ve Vagónu pak vystoupí Záveš, na sedmičce na Strahově Galvanizer, Malformed a Noises, a v Sub-Zero vystoupí Voodoo Garden a Aptera. V Hradci Králové tu mám pak pozvánku do AC klubu, kde vystoupí Xavier Baumaxa. Tolik triky kulturním pozvánkám, všechny najdete i na našem webu sekci Club Life, případně sociálních sítích. Teď už je další muzika na tělo. Čekej nás ZZ Top, nebo Avantasia, Tommy Karavik a jejich The Witch. Radio Rock Zones.

0: doktor Pepe a samozřejmě tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je rečírek.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Mě německé kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Suzy Quattro je známá rocková veteránka. Její Candy Can zná každý. Od té doby uplynulo 53 let a Suzy pořád vystupuje. Její nové album Freedom má být návratem k starým, dobrým rock'n'rollovým časům. Jak se ve věku 77 let vyrovná s divokým rokem a zvládl její temperament její syn, který jí desku produkoval, to určitě zjistíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se ještě jednou v té hodině podívat, jak to vypadá s dopravou. No a situaci nám opět popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj, Franku, hezké odpoledne. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně řidiči popojíždějí od Loděnice od 10. kilometru a pokračují na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Regulují provoz v Blance, očekávejte zdržení na vjezdech do tunelů od Povltavské i do Břízké a kolony jsou na Štěrboholské a jižní spojce ve směru na Smíchov, nejdříve mezi Černým mostem a Štěrboholí a pak před Barandovským mostem. Z Global Assistance Lenka.
1: Lenko, moc krát díky, no a my už si pojď padat další muziku na tělo a za chvilku tu máme rychlý přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone. Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90 a Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90 až do 19. května. Kaufland.
4: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Volkswagen. ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: Pryč DPH! Pryč DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na meberix.cz.
8: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňu. Poslouchej Českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňu na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.

0: Jack White nás doprovodil do 4. hodiny odpolední na rádiu Rock Zone, to znamená jenom jediný a to, že tu pro vás máme se Sašenkou další rychlej přehled zpráv. Ještě samozřejmě předtím přejeme krásnou středu 13. května 26, taky všechno nejlepší k svátku všem servácům a ofilím a taky si dneska připomínáme Světový den koktejlů, tak si nějaký dejte. No a tohle chytrosti ode mě a Sašenko, povídej, co máš pro nás hezkýho.
1: No já už na to koukám, krásný odpoledne, koukám na počasí, poněvadž jsme se teď s Frankem bavili, jak já jsem unavená, Frank říkal, za to může to počasí venku, je to tak a dneska v noci to nebude o moc lepší, teploty okolo 8 až 3, oblačno až zataženo, někde bude pršet a to zejména na severozápadě a na horách, v Krušných horách bude sněžit, ale tam jste si za poslední dny zvykli. No a zítra čekáme opět zataženo až oblačno, nějaký přehánky a teploty do 16. Více ale řekneme za chviličku. Kam dneska za muzikou? Dámská partička Diegony z Prahy připlula, pardon, z Brna připlula zpátky do Prahy. Dneska vystoupí v Rock Cafe společně s Janet A. A nebo na té, víc toho najdete třeba na našich sítích, nebo na rockzone.cz v sekci Club Life. Můžete si vybrat, kam dneska vyrazit za živou muzikou. Teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Drahá paliva zvednou ceny ostatního zboží, Macinka si na úřad přivedl Klausův institut a Trump přiletěl do Pekingu. Češi musí počítat se zdražováním. Ceny pohonných hmot v dubnu táhly inflaci vzhůru. Kvůli nim se po zbytek roku meziroční růst ceny nedostane pod 2%. Analytici oslovení ČTK také předpokládají, že se dražší paliva začnou promítat i do ceny dalšího zboží, včetně potravin, které zatím celkovou inflaci tlumí. Podle dnešních údajů Českého statistického úřadu byla dubnová inflace 2,5%, z března tak zrychlila o 0,6. A to se do spotřebitelských cen zatím příliš nepromítá zdražení plynu, které je také důsledkem konfliktu v Iránu. Petr Macinka se obklopil kolegy z Institutu Václava Klause. Poradci ministra zahraničí se stávají třeba ředitel Klausova institutu Jiří Weigl nebo Klausův a později Zemanův hradní ceremoniář Jindřich Forejt. Macinkovi budou v Černínském paláci radit také například bývalá velvyslankyně Eva Filipi nebo výkonný ředitel Institutu Václava Klause a někdejší vedoucí prezidentské kanceláře Filip Šebesta. Macinka sám byl dříve mluvčím institutu. Šéf české diplomacie zopakoval, že Babišova vláda má v zahraniční politice jiné postoje než předchozí kabinet. Donald Trump přiletěl do Pekingu. Do Číny dorazil jako první prezident Spojených států po téměř 10 letech. Naposledy tam byl také on v listopadu 2017 za svého prvního působení v Bílém domě. BBC ale připomněla, že od Trumpovy poslední návštěvy se mnohé změnilo a Čína je nyní mnohem silnější. Cílem Trumpovy cesty jsou podle agentury významné obchodní kontrakty a také snaha vylepšit si u americké veřejnosti image, kterou mu poškodila letos zejména válka s Iránem.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejový útočník Matěj Blümel je po 4 letech v reprezentaci. Účastníka mistrovství světa v letech 2021 a 2022 zařadil kouč Radim Rulík do nominace na nadcházející šampionát, i bez toho, aby absolvoval některý z přípravných zápasů nebo turnajů. Matěj Blümel se začátku švýcarského šampionátu nemůže dočkat.
3: Jsem moc rád, že jsem tady a pro mě to vždycky byla čest reprezentovat a jak říkám, jsem hrozně šťastný, že jsem se mohl k týmu připojit a být součástí.
1: Pro Matěje Blümela skončila klubová sezóna v zámořské AHL minulý týden. Ve čtvrtek jeho tým Providence nečekaně prohrál v prvním kole playoff. Pro český národní tým začíná švýcarské mistrovství světa v pátek zápasem proti Dánsku. A podíváme se samozřejmě do světa filmu. V kinech stojí za pozornost oceňovaný snímek Kdybych měla nohy, tak ti nakopu. Černá komedie režisérky Mary Bronstein připomíná, že někdy je největší hrdinství přežít další den. Linda se snaží ukočírovat práci, mateřství i vlastní nervy. Jenže dcera, manžel, klienti i kolegové ji deptají čím dál víc. A doma ji navíc vítá obří díra ve stropě. Dá se tenhle chaos vůbec ještě srovnat?
4: I would like you to get a good night's sleep.
1: My něco připomíná. No nic, pojďme se podívat ještě na počasí. Zítra bude spíš zataženo, sem tam sprchne večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku bude deště víc. Může i bouřit a v Krušných horách může sněžit. Naměříme 11 až 16 stupňů, na horách pak kolem 6 stupňů.
0: Já ti moc krát děkuji, Sašenko, a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Čekají nás Foo Fighters, David Koller a nebo Rasmus a jich No Fear.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 16.22 na Rádio Rock Zone. Pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Situaci popisuje Lenka z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj, Franku, hezké odpoledne. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí kolona od Loděnice od 10. kilometru a pokračuje na Pražský okruh Kořechu na 12. kilometr. Začíná odpolední špička fronty. Očekávejte na obvyklých místech, jako je východní Štěrboholská a jižní spojka v obou směrech. A regulují provoz v Blance. Očekávejte zdržení na vjezdech do tunelů od Dobřížské, Radlické, Duškovy, Patočkovy i Povltavské. Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, moc krát díky. My už se pojďme dát další muziku na tělo. Samozřejmě nás čeká jedna pecka od kapely z letošní soupisky festivalu Rock for People, protože máme celý den s tímto festivalem. Ale ještě předtím vám nabídnu novinku od kapely Marmozec, a to sice Cutback.
0: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Legendy Iron Maiden se vrací do Česka. 14. června 2026 vystoupí v Hradci Králové v Parku 360 a oslaví zde 50 let na scéně se svou nezapomenutelnou dvouhodinovou show. Vstupenky v sítích Go Out, Ticketmaster a Ticketportal.
0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaro v Kunratice.
8: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
7: Těšíme se na vás.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

Rock for People, tradičně na letišti v Hradci Králové. Od 10. do 14. června neskutečně bohatý výběr kapel. Některý z nich si pouštíme už dnes na rádiu Rock Zone. Každou hodinu jednu z těch nejlepších pecek.

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Za námi živák Judas Priest, a to sice United. No a když jsme u těch živáků, tak se mrkneme, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Začnu s Hradcem Králové, kde v AC klubu vystoupí Xavier Baumaxa. Pak tu mám Prahu, kde v Rock Cafe zahrají Diagony, Janet A a taky Naty. V Sub-Zero vystoupí Voodoo Garden a Aptera, na Sedmice na Strahově Galvanizer a Malformed a taky Noises. Ve Vagónu Záviš, v Kafa v lese Stress, Blazer Chiron a Das Freie Energy Band, v Malostranský besedě Krajina a Nauzea Orchestra a v Meat Factory Jarbo s ní Joy von Spain a taky Leila Borderuj. Tolik tedy ke kulturním pozvánkám, všechny samozřejmě najdete jako vždy taky na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už pojďme na další muziku, čekají na Sex Pistols nebo Ozzy Osbourne, Billy Morrison a Steve Stevens a jejich Gods of Rock'n'Roll.
0: Radio Rock Zones
2: e-report. Hudební magazín s více než 30letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
8: Suzy Quattro je známá rocková veteránka. Její Candy Can zná každý. Od té doby uplynulo 53 let a Suzy pořád vystupuje. Její nové album Freedom má být návratem k starým, dobrým rock'n'rollovým časům. Jak se ve věku 77 let vyrovná s divokým rokem? A zvládl její temperament její syn, který jí desku produkoval? To určitě zjistíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Po kolečkách, která nestárne od Sex Pistols, se ještě jednou podíváme, jak to vypadá s dopravou a situaci nám opět popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, hezké odpoledne. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí kolona od Loděnice od 10. kilometru a pokračuje na Pražský okruh Kořichu na 19. kilometr. Velmi silný provoz je v severní části Prahy. Ucpané jsou oblasti Libně, Kobylis nebo Liberecká do Holešoviček. V Podbělohorské ulici u křižovatky s ulicí Spiritka bourala by osobní auta a nehodu policie vyšetřuje také v Praze 5 v Radlické ulici u křižovatky s ulicí u Trezorky. Z Global Assistance Lenka.
1: Leni, moc krát, díky. My si pojďme dát ještě nějakou tu muziku na tělo a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
3: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem. V pátek se můžete těšit na legendární rockset. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie. Činasky, Škvor, David Koller, Vypsaná fixa, Vohnout, Doktor PP a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
9: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
10: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
9: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
13: Rádio Rockzone.
14: Muzika na tělo.

0: Pátá hodina odpolední, zhruba za minutku, to znamená jenom jediný a to, že se nám tu blíží další rychlej přehled zpráv. Ještě před ním samozřejmě se Sašenkou přejeme krásnou středu 13. května 26, byť takovou trošku ospalou a...
1: studenou, no řekněme si to.
0: No, studenou taky samozřejmě, jo. No, to je pravda. Tak a co já bych vám ještě pověděl hezkýho. Znova si připomeneme, protože to je velmi důležitá věc a samozřejmě stejně jako všechno, že by dneska oslavil narozeniny výborný muzikant Chuck Schuldiner, který už bohužel není mezi námi. Kdo by nevěděl, kdo to je, tak je to duchovní otec death metalu a taky někdejší frontman kapely Death. Tolik ale chytrostí tedy ode mě, no a Sašenko, povídej.
1: Děkuji mnohokrát, krásný odpoledne vám přeju a u muziky zůstaneme samozřejmě. Pozvu vás na nějaký koncert v Baru Cíl, tady v Metropoli vystupuje dneska Kuba Koenig, no záviše si můžete dát ve vagónu. Co se týče počasí, dneska v noci nejnižší noční teploty okolo 8 až 3, ojediněle čekáme přízemní mrazíky, jinak oblačeno až zataženo, hlavně na severozápadě, postupně i jinde. Přehánky nebo déšť v 1000 metrech, na horách, hlavně v Krušných horách čekáme sněhové přehánky. No a koukám na bouřky až zítra. Dobře, zítřejší počasí ale prolítneme až po zprávách, pojďme na ně, je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Slovensko zavřelo přechody s Ukrajinou z bezpečnostních důvodů. Muž při zbraňové amnestii přinesl přes kilo Semtexu a Slavia má dnes druhou šanci na titul. A začneme aktualitou. Slovensko uzavřelo veškeré hraniční přechody. Tamní finanční správa to bez podrobností vysvětlila bezpečnostními důvody. Slovensko-ukrajinská hranice je také vnější hranicí Evropské unie a šengenského systému volného pohybu osob. Zatím není jasné, jestli uzavření slovensko-ukrajinských hranic souvisí s dnešními masivními ruskými útoky na Ukrajinu. Ty dnes zasáhly i západ napadené země. Polská armáda dnes během ruského útoku na Ukrajinu preventivně vyslala do vzduchu stíhačky a vrtulníky a do pohotovosti uvedla pozemní systémy protivzdušné obrany a radarový průzkum. S ochranou polského vzdušného prostoru pomáhají také dva vrtulníky české armády. Rusko dnes citelně zaútočilo na ukrajinskou kritickou infrastrukturu, především na severozápadě země. Policisté v Jihlavě se dnes nestačili divit. Na policejní oddělení přišel muž s víc než kilogramem Semtexu. V igelitové tašce přinesl také vyšší počet různých rozbušek a dřevěnou vojenskou bednu s množstvím pyrotechniky. Vše odevzdal při zbraňové amnestii. Pyrotechnici trhavinu dopoledne bezpečně zlikvidovali na poli u Jihlavy. Podle nich to bylo doslova za 5 minut 12. Semtex byl ve špatném stavu, začal už krystalizovat. Policie opakovaně vyzývá, aby lidé s nebezpečnými výbušninami sami nemanipulovali a kontaktovali policii. Zbraňová amnestie je letos vyhlášená od ledna do června. Jde o období, kdy je možné odevzdat neevidované zbraně a vyhnout se tak postihu. Hradec Králové rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Nově se omezení bude týkat také části čtvrti Svobodné dvory na západním okraji města. Návrh vyhlášky s rozšířením zákazu budou ještě schvalovat zastupitelé. Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová říká, že cílem opatření je omezit problémy spojené s hlučností, nepořádkem a posílit bezpečnost v lokalitě.
3: Snažíme se efektivně reagovat na podněty z komisí místní samosprávy, od městské policie, od veřejnosti, ze škol a právě v souvislosti se Svobodnými dvory jsme takový podnět dostali a proto jsme také vymezili určité zóny, kde bude zakázána konzumace alkoholických nápojů.
1: Vyhláška dává strážníkům možnost pijáky alkoholu z místa vykázat nebo pokutovat v Hradci Králové. Zóna se zákazem v současnosti zahrnuje 640 lokalit.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová Slavia má dnes druhou šanci. Klub z pražských Vršovic může večer slavit titul i přes kontumaci sobotního derby se Spartou po výtržnostech tvrdého jádra fanoušků. Slávisté přivítají na vyklizeném stadionu v Edenu od 20 hodin Jablonec. Místopředseda představenstva Slavie Martin Říha věří, že to sešívaní zvládnou i bez podpory diváků.
4: Máme náskok o 3 body nižší, nicméně samozřejmě 3 zápasy před koncem věříme, že tým mobilizuje síly a ačkoliv byli hráči pouze 3 minuty od zisku titulu, že se dokáží znovu koncentrovat a získají ono vítězství. Věříme v to.
1: První fotbalová liga dnes pokračuje 2 zápasy 3. nadstavbového kola skupiny o titul. Vedle duelu Slavia Jablonec je od 17:30 na programu zápas Hradec Králové Liberec. Už čtvrt století válcuje Traktor česká pódia. Kapela slaví 25 let novým singlem a klipem 5x5, který se vrací ke stovkám koncertů a tisícům kilometrů po republice. Vidět ho můžete na rockzone.cz. Výroční oslavy navíc doplní speciální merch a také open air série Best of 25 Rockin, se kterou kapela vyrazí za fanoušky po celé České republice. Na úplný závěr ještě počasí. Zítra čekáme spíš zataženo, sem tam sprchne, večer hlavně na Moravě a ve Slezsku bude deště víc, může i bouřit a v Krušných horách sněžit. Naměříme 11 až 16 stupňů na horách kolem šestky.
0: Já ti, Sašenko, moc krát děkuji. No a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Čekají nás Iggy Pop a Stooges, U2 anebo Nickelback a jejich Grabby Somebody.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: 17.21 na rádiu Rockzone a my se pojďme, přátelé, podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Situace nám popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj, Franku, hezké odpoledne. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí kolona od Loděnice od 10. kilometru a pokračuje na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov stojí porouchané osobní auto, regulují provoz do vjezdy do tunelu, očekávejte zdržení. A v Povltavské ulici směrem k tunelům na sjezdu z mostu Barikádníků se srazila dvě osobní auta, počítejte s komplikacemi. Z Global Assistance, Lenka.
1: Leně, moc krát díky a my už se pojďme dát další muziku. Naťo, samozřejmě nás čeká jedna pecka od kapely z letošní soupisky festivalu Rock for People, protože dneska máme celý den s festivalem Rock for People, ale ještě předtím vám nabídnu novinku od kapely Dead Cab for Cutie, a to sice Riptides.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Legendy Iron Maiden se vrací do Česka. 14. června 2026 vystoupí v Hradci Králové v Parku 360 a oslaví zde 50 let na scéně se svou nezapomenutelnou dvouhodinovou show. Vstupenky v sítích Go Out, Ticketmaster a Ticketportal.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
10: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: Rock for People, tradičně na letišti v Hradci Králové. Od 10. do 14. června neskutečně bohatý výběr kapel. Některý z nich si pouštíme už dnes na rádiu Rockzone. Každou hodinu jednu z těch nejlepších pecek.
1: Místo musíme se vonit

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Pojďme se mrknout na to, jak to vypadá aktuálně, jak to vypadat bude s počasím. Aktuálně mi to tu píše 13 stupňů a oblačno. Jinak dnes večer očekávejte oblačno, je zataženo. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy je zmenšenou oblačnost. Nejprve severozápadní polovině Čech, postupně i jinde v Čechách čekáme přehánky nebo déšť, zejména na horách. V Krušných horách se k ránu nad 1000 metrů objeví i sněhové přehánky. Srážky se v druhé polovině noci mohou vyskytnout i na Moravě a ve Slezsku, ale jen s malou pravděpodobností. Nejnižší teploty 8 až 3, ojedinělé přízemní mrazíky a v 1000 metrech na horách kolem 2 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky, v Krušných horách na 1000 metrů i sněhové. Během dne bude přehánek přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojedinělé se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16, na západě kolem 11, v 1000 metrech na horách kolem 6. Tolik tedy k počasí, my pojďme na další muziku, čekej na Queenie nebo Guns N' Roses a jejich Hard School.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Legendy Iron Maiden se vrací do Česka. 14. června 2026 vystoupí v Hradci Králové v parku 360 a oslaví zde 50 let na scéně se svou nezapomenutelnou dvouhodinovou show. Vstupenky v sítích Go Out, Ticketmaster a Ticketportal.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
8: Suzy Quattro je známá rocková veteránka. Její Candy Can zná každý. Od té doby uplynulo 53 let a Suzy pořád vystupuje. Její nové album Freedom má být návratem k starým, dobrým rock'n'rollovým časům. Jak se ve věku 77 let vyrovná s divokým rokem a zvládl její temperament její syn, který jí desku produkoval, to určitě zjistíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Zdravá koleta, která nestárne od Queenu, no a my se pojďme ještě jednou v té hodině podívat, jak to vypadá s dopravou. Situaci nám popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, hezké odpoledne. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí kolona od Loděnice od 10. kilometru a pokračuje na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Fronta je také v ulici Přátelství v Uřiměvci ve směru z centra mezi ulicemi Podleska a ke kříži. Ucpaná je Průmyslová ve směru do Hostivaře a pomalu se jede na Štěrboholské spojice ve směru na Smíchov mezi Běchovicemi a Štěrboholy. Z Global Assistance Lenka.
1: Lenko, moc krát díky a já se s tím s vámi pro dnešek, přátelé, loučím. Za mě už si to za chvilku přebere kolega Šimon Kalousek, se kterým si dáte naše pravidelný pořady Nekonečný koncert a taky hrajeme na vaše přání. Vy se mějte krásně a my se uslyšíme zase zítra. Do té doby se mějte krásně, jak jsem říkal, opatrujte se a zítra zase. Čus.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: E-Report. Hudební magazín s více než 30letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
8: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte, design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaro v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
7: Těšíme se na vás.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
10: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Bush Ahead and Angel a samozřejmě finská kapela Nightwish na rádiu Rockzone. Tak přesně tenhle ten song nám tady, přátelé, rozněl v 18 hodin ve chvíli, kdy už vás od mikrofonu zdraví Šimon Klausek. Tak jo, krásný středeční večer. Dneska máme 13. května 2026, je Serváce, tedy druhého ledového muže, a popravdě řečeno, sice není taková zima jako včera, ale pořád to ještě není to pravý ořechový jaro, si myslím. Před náma hodinka živáků na tělo, tedy náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, v jeho úvodu samozřejmě taky zprávy. Sašenka je tu se mnou, ahoj.
1: Je to tak, Šimonku, ani zítra na třetího ledového muže to nebude o moc lepší, ale bude to nějak tak aspoň přijatelný. Ale k tomu se propracujeme, teď v úvodu zpráv hodíme oko na počasí dneska v noci. Nejnižší noční teploty podle meteorologů okolo 8 až 3, ojediněle čekáme přízemní mrazíky, oblačno až zataženo k tomu. No a nejprve v severozápadní polovině Čech, postupně i jinde přehánky nebude, ještě zejména pak na horách. V Krušných horách, tam vás to nepřekvapí, opět sněhové přehánky nad 1000 metrů. No a srážky se ve druhé polovině noci můžou vyskytnout i na Moravě a ve Slezsku. Zítra teploty do 16, víc tedy za chviličku, teď ještě mrkneme na muziku. Dámská partička Diegony se z Brna přesunula do Prahy. Dneska vystupuje v Rock Cafe společně s Janet A a Naty. Dorazit můžete třeba taky do AC klubu v Hradci Králové, kde zahraje a zaspívá samozřejmě písničkář Xavier Baumaxa. Ať už budete směřovat kamkoliv, užijte si to. A teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Opozice má obavy z obcházení parlamentu. Fotbalisté Slávie mohou před prázdným hledištěm získat titul a Red Hot Chili Peppers uzavřeli další megadeal. Ceny pohonných hmot se zítra opět pohnou. Maximální cena benzínu od zítřka vzroste na 44 korun a 1 haléř za litr. Nafta naopak mírně zlevní na necelých 42 korun. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Úřad zároveň vyzval čerpací stanice, aby ceny držely pod stanoveným stropem. Vládní regulace marží má pomoci tlumit inflaci, která v dubnu zrychlila právě kvůli drahým palivům. Podle průzkumu se kvůli cenám u pump musí omezovat už polovina českých domácností. Opozice má obavy z obcházení parlamentu. K tomu by podle opozičních obav mohlo dojít, pokud sněmovna schválí spornou novelu zákonů týkající se veřejných rozpočtů. Opozice předlohu kritizuje a sní hlavně pozměňovací návrhy ministryně financí Aleny Schillerové. V některých případech by pak vláda nepotřebovala ke změnám v rozpočtu souhlas sněmovny nebo rozpočtového výboru. Podle opozice tím ale vláda posouvá rovnováhu mezi mocí výkonnou a zákonodárnou, protože bude moci obcházet parlament při navyšování výdajů. Schillerová to odmítá a předlohu hájí. Řekla mimo jiné, že bez zákona by nebylo možné sestavit návrh státního rozpočtu v zákonných mantinelech. Sněmovna dnes podle očekávání třetí čtení nedokončila. Ke schvalování normy se vrátí v pátek. Vysoké Tatry hrají o budoucnost. Nejnovější rozhodování o zónách v Národním parku vyvolává emoce i obavy z výstavby. Jedni mluví o záchraně Vysokých Tater, druzí o svázaných rukou.
3: Zonácia Národného parku rozděluje celý region. Veliké emocie vyvolávají otázky okolo zjazdoviek i možného rozširovania stredísk. Obyvatelia nechcú masívnu výstavbu, podnikatelia bránia aspoň to, čo už existuje. Tvrdia, že zonácia nedovolí nikomu novú výstavbu, keď územný plán povie, že ju tam nechce. Tatranci sa zhodujú v jednom. Určiť sa majú jasné pravidlá, aby ľudia vedeli, čo ich v budúcnosti čaká. Z nekonečných sporov sú unavení. Josef Baoko, Tatry.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Slávie mají druhý pokus, večer můžou získat titul. Zajistí si ho v dnešním třetím kole nadstavby v případě výhry nad Jabloncem. Zápas v Edenu začne ve 20 hodin před prázdným hledištěm. Červeno-bílí po skontumovaném derby se Spartou, která včera pouze remizovala bez branek z Plzní, vedou tabulku o 4 body. V plném proudu je pak utkání mezi 5. Hradcem Králové a 6. Libercem. No a před malou chvílí Hradec vstřelil první branku. Red Hot Chili Peppers prodali svůj katalog za stovky milionů. Americká rocková legenda inkasovala od Warner Music Group zhruba 300 milionů dolarů za master nahrávky, tedy původní studiové nahrávky svých 13 alb. Jde o další obří obchod. Už v roce 2021 prodali autorská práva fondu Hypnosis Songs za 140 milionů dolarů. Celý katalog Red Hot Chili Peppers podle odhadů vydělává kolem 25 milionů dolarů ročně. No, úplný závěr počasí. Zítřek bude spíš zatažený, sem tam sprchne večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku bude deště víc, může i bouřit, v Krušných horách pak sněžit. Naměříme 11 až 16 stupňů a na horách naměříte maximálně 6.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. Na 5 minut po 18. můžeme odstartovat středeční nekonečný koncert. V první části se můžete těšit na živáky od Jesperson Airplane, taky od Coldplay. No a na úplný úvod to bude jižanská legenda Lynyrd Skynyrd se svojí klasikou Sweet Home Alabama. Tak příjemný poslech.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
4: HT on guitar.

0: Na Radio Rock Zone si dáváte nekonečný koncert, tedy hodinku vybraných nejlepších rockových živáků. Tohle byla 60-ková legenda Jefferson Airplane a Somebody to Love a za chvíli budeme pokračovat, zavzpomínáme na australskou bandu Inexus a předtím si dáme také Rammsteiny a jejich Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Předtím ale omrkneme dopravu 18.23, no a situaci v Praze dneska celý odpoledne sleduje Lenka z Global Assistance, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezký podvečer. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí kolona od Loděnice od 10. kilometru a pokračuje na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Na Štěrboholské spojce popojíždí fronta ve směru na Smíchov od Běchovic do Štěrbohol. A regulují provoz v Blance, očekávejte zdržení na vězech do tunelů od Radlické, Duškovy nebo Povltavské. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, díky, ještě jednu Prahu přihodím. V Budějovické ulici na nájezdu na jižní spojku směrem na Barandák bouraly dvě osobní auta a blokované je tam pravý jízdní pruh. Na trase z Prahy směrem na Benešov před Poříčím nad Sázavou probíhají záchranný a vyprošťovací práce u nehody osobního auta s dodávkou. Komunikace je dočasně uzavřená a kolona má kolem 1 kilometru. Na výjezdu z Českých Budějovic na Strakonice za kruhovým objezdem u Globusu se srazilo osobní auto s nákladňákem, projedete tam jedním jízdním pruhem. A v Šumpersku v Žerotínově ulici u křižovatky s Klubovní bourala dvě osobní auta. Čekejte tam omezení.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
5: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
8: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Frödeho na rádiu Rock Zone.

0: Další ze sérií dnešních živáků byla vzpomínka na kapelu Cranberries, a to prostřednictvím Pecky Linger. Tak 18.41, nejvyšší čas, abych připomněl, že samozřejmě celou příští hodinu mezi 7 a 8 večerní se tady bude hrát na vaše přání. Máte-li rozmyšleno už, co by tady z rockzónního éteru mělo zaznít, tak mi to pošlete na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz, případně navštivte náš rockzónní Facebook a svoje přání napište buď to do zprávy, anebo do komentáře pod nejnovější fotku.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: No a taky úplně nejvyšší čas podívat se, jestli nestíháte nějakou živou muziku dneska večer v klubech. Kompletní seznam všech akcí najdete na našem webu rockzone.cz v sekci Club Live a nebo taky na našich sociálních sítích. Tak to pojďme prolítnout. Tady v Praze v baru Cíl na Žižkově Jakub Koenig, v Rock Café dneska holky z kapely The Agony, spolu s nima taky Janet A. a Nety. Meat Factory, další dámská záležitost, tentokrát ze států, dvě hudebnice odtamtud, Jerbo a taky Joy from Spain, a taky americko-francouzská, má-li se to tak říct, respektive hudebnice, která je napůl ze států a napůl z Francie, Leila Bordroy. V malostranský besedě Krajina a Nauza orchestra, v Kafé v lese zahrajou Stres a taky dvě rakouské kapely Blaser Kiren a Das Praje Energy Band. Ve vagonu Kníže Pornopolku Záviš, na Sedmice na Strahově si dneska můžete užít death metalovej večer, dá se to tak říct, zahrajou tam dvě finský party, Galvanizer a Malform a taky český Noises. No a v Sub-Zero německý Aptera a český Voodoo Garden. No a jestli jste z Hradce Králové nebo se tam dneska budete pohybovat, můžete vyrazit do AC klubu na Xaviera Beumaxu. Tak to bychom měli, před náma je poslední část dnešních výběrů z živáků před 19. hodinou a dalšíma zprávama. Třeba ještě Jimi Hendrix a klasika Hey Joe.
1: Radio Rock Zone.

0: doktor Pepe a samozřejmě tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je večírek.
1: Suzy Quattro je známá rocková veteránka. Její Candy Can zná každý. Od té doby uplynulo 53 let a Suzy pořád vystupuje. Její nové album Freedom má být návratem k starým, dobrým rock'n'rollovým časům. Jak se ve věku 77 let vyrovná s divokým rokem a zvládl její temperament její syn, který jí desku produkoval, to určitě zjistíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
5: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
4: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
5: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
4: Tak dej odběr našemu kanálu.
6: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tak dnešní nekonečný koncert na rádiu Rock Zone uzavřela kapela The Police. Za půl minuty tady, přátelé, 19. hodina. Od mikrofonu vás znovu zdraví Šimon Kalousek, příjemný středeční večer. No a než tady začnu hrát na vaše přání, nebo se o to alespoň budu pokoušet, je tady se mnou Sašenka, pojďme na další rychlej přehled zpráv. Ahoj.
1: To si pište, mám to porychtovaný, jak by řekla moje babička. Jak to bude vypadat dneska v noci s počasím? Bude oblačno až zataženo na severozápadě, hlavně v počátku noci. A postupně i jinde v Čechách přehánky nebo déšť, a to zejména na horách, v Krušných horách. Tam nebudete překvapený, tam vám kránu může opět sněžit. Nejnižší noční teploty 8 až 3 stupně, ojediněle čekáme přízemní mrazíky. Jak to bude s počasím vypadat zítra, řekneme si za malou chvilku po zprávách, pojďme na ně. Je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policie vyšetřuje firmy Nestlé a Danone. Církevní představitelé vyzývají lupiče k vrácení lebky svaté Zděslavy a bubeník Iron Maiden otevírá vlastní kapitolu. Česká policie vyšetřuje výrobce kojeneckého mléka Nestlé a Danone, a to kvůli podezření z ohrožení zdraví závadnými potravinami. Trestní oznámení podala organizace IPFAN poté, co inspekce v některých šaržích objevila nebezpečný toxin. Podle oznamovatelů firmy informovaly o kontaminaci se zpožděním a stahovaly výrobky z trhu příliš pomalu. Nestlé pochybení odmítá a tvrdí, že úřady varovalo včas. Policie prověří i postup státu, který varování pediatry a veřejnost vydal až několik měsíců po prvních nálezech. Prodejcům závadného mléka teď hrozí pokuty až 50 milionů korun. Policie dál pátrá po lupiči lebky svaté Zděslavy. Neznámý pachatel vzácnou relikvii ukradl včera večer z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku na začátku bohoslužby. Uvnitř byl v té době jenom kněz, který se připravoval v zákristii. Alarm byl kvůli nadcházejícímu obřadu vypnutý. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl říká, že lebka má nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Nad drzostí lupiče kroutí hlavou.
3: Krádež v posvátném prostoru a zvlášť krádež ostatku svatých je opravdu vážná věc. Je to zásah do toho posvátného, a takže vyzývám toho, kdo si tady vzal tu lebku, aby ji vrátil.
1: Pachatel měl pravděpodobně černé nebo jinak tmavé oblečení a na nohou měl zřejmě bílé nebo jinak světlé boty. Policie vyzvala veřejnost ke spolupráci. Třetí obětí tragické nehody u norského pobřeží je slovenský občan. Ten zemřel společně se dvěma Čechy po převrácení rybářského člunu. Slovenskou oběť potvrdilo ministerstvo zahraničí v Bratislavě. Podle médií jde o známého folkloristu Igora Jarolína. Skupina tří mužů se v neděli nevrátila z rybolovu u ostrova Smola. Jejich těla i převrácenou loď nalezl později v noci na pondělí záchranný vrtulník. Majitel půjčovny lodí vypověděl, že turisty před vyplutím varoval před nepříznivým počasím a doporučil jim, aby zůstali v bezpečnějších vodách. Příčinu neštěstí v náročném terénu teď vyšetřují norské úřady.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová Slavia má dnes druhou šanci. Klub z pražských Vršovic může večer slavit titul i přes kontumaci sobotního derby se Spartou po výtržnostech tvrdého jádra fanoušků. Slávisté přivítají na vyklizeném stadionu v Edenu od 20 hodin Jablonec. Místopředseda představenstva Slavie Martin Říha věří, že to sešívaní zvládnou i bez podpory diváků.
4: Máme náskok o 3 body nižší, nicméně samozřejmě 3 zápasy před koncem věříme, že tým mobilizuje síly, a ačkoliv byli hráči pouze 3 minuty od zisku titulu, že se dokáží znovu koncentrovat a získají ono vítězství. Věříme v to.
1: Vedle duelu Slavia Jablonec je v plném proudu zápas Hradec Králové Liberec. Stav je stále 1-0. Nico McBrain otevírá vlastní kapitolu. Dlouholetý bubeník Iron Maiden vydá 22. října autobiografii Hello Boys and Girls. 73-letý muzikant v ní nabídne zákulisní historky, humor i syrové vzpomínky na dekády po boku největších rockových jmen. McBrain, který v prosinci 2024 ukončil koncertování s Iron Maiden, označuje knihu za osobní pohled na cestu, která ho dovedla mezi metalové legendy. Na úplný závěr ještě počasí. Zítřek bude spíš zatažený, sem tam sprchne večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Čekáme deště, víc může i zabouřit, v Krušných horách bude sněžit. Naměříme 11 až 16 stupňů, na horách pak teploty okolo 6.
0: Tak já děkuju Sažence opětovně za zprávy. No a 4 minuty po 19. startuje hodinka Pecek na vaše přání. Pište si o ně na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz. Pište taky na náš Rockzone Facebook do komentářů po nejnovější fotku anebo do zpráv, anebo mi jednoduše zavolejte sem do studia na 255 700 707.
2: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

Tak na úvod rodinky věnovaný vašim hudebním přáním slovenská parta s osobitým smyslem pro humor, Horký Žesklíže a její Bernardín. My se ze Slovenska přeneseme na českou hudební scénu, protože a poněvadž náš přední fanoušek Robert Jonák napsal na Facebook: Ahoj Šimone, prosím tě, nezahrál by se mi pohodovku od Miyagi až Dior, song Hezká písnička, a posílal bych to tobě do studia a všem přeji hezký večer. S pozdravem, věrný posluchač Robert Jonák mladší. Roberte, já tě moc zdravím, děkuju za hezký přání, za hezký vzkaz, tobě nápodobně, taky krásný večer, no a Miyagu posílám samozřejmě.

poměrně dobře, leželo se mi totiž tak příjemně, tak příjemně. A tak jsem usnul dál a spal jsem až do 7 do rána, až odjel poslední dělňák, pořád jsem spal. Fakt příjemný a fakt mi bylo dobře a čekal jsem, až budu mít dost sil na to, abych vstal. Přijel další vlak, další vrzající bod.

Nečekal jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný. A pak jsem se nakonec přece jen rozhoupal a musel jsem se dostat domů. A já jsem to zvládnul, já jsem to zvládnul. A doma nebylo nic, co by jakože připomínalo domov.

0: Solovka Otary, tedy někdejší zpěvačky kapely Nightwish, Pauline Awake na rádiu Rockzone. My si teďka dáme zase něco ze skandinávské scény, i když ze švédský. Napsal mi Tomáš Vraný na Facebook, další náš přední fanoušek. Zdravím, poprosil bych o zahrání Sabaton Nightwitches. S předem děkuji. Tomáši, nemáš zač, posílám.
1: Rádio Rockzone.

0: Sabaton dohráli 19.20 a jenom v rychlosti připomenu, že až do 20 hodin se tady hraje na vaše přání a vy mi je stále můžete posílat na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz. Můžete psát taky na náš Facebook do zpráv anebo do komentářů po nejnovější fotku anebo mi případně zavolat na 255 700 707. Nás za chvilku čeká aktuální pecka od U2, Song of the Future, a pak už to bude zase na vás.
1: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
2: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
3: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
4: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Radio Rockzone.

přestože se fanoušci U2 letos těšili na regulární nový album, tak U2 zatím vydali z kraje roku jenom v uvozovkách dvě EPčka, a to sice Days of Ash a taky Easter Lily. No a právě na tom prvním, na Days of Ash, najdete i tuhletu novinku Song of the Future. Uvidíme, jestli U2 letos přijdou s klasickým velkým novým albem. Já bych si to určitě přál, už jenom proto, že co jsem netušil a co jsem si tedy ověřil, že U2 jsou nejdéle hrající kapela na světě bez přestávky ve stejné sestavě, a to už 48 let, tak si říkám, že tam musí být opravdu velká dobrá chemie mezi členama. Každopádně to jenom tak na okraj, pojďme dát další vaše přání. Napsal mi Láďa Stoklasa do mailu: moc tě zdravím, Šimone, zahrál bys prosím Udo nebo něco od Dirk Schneidera, předem díky a hezký večer ti přeje Láďa. Tak Láďo, já to vyřeším šalamounsky, protože Uda a jeho kapelu jako takovýho tady nemám, ale mám tady samozřejmě Accept z éry, kdy s nima Udo Dirk Schneider zpíval, tak pojďme dát klasiku Restless and Wild. Radio Rock Zone.

0: Jo, vzpomínka na Davida Bowieho, klasika Heroes v živý verzi na rádiu Rockzone. Malinko přitvrdíme, napsal mi Honzik Mezej, další náš, dá se říct, věrný posluchač na náš Facebook. Ahoj, Rage Against the Machine bych viděl jako zajímavou volbu. Poprosil bych jen něco, co moc éterem nezní. Nevím, jaké máš možnosti výběru, tak nebudu psát nic konkrétního a nechám to na tobě. Moc díky. Tak Honziku, děkuju za důvěru. No a myslím, že příliš často od Rage Against the Machine nehrajeme jinak skvělou pecku No Shelter, takže ji posílám.
1: Suzy Quatro je známá rocková veteránka. Její Candy Can zná každý. Od té doby uplynulo 53 let a Suzy pořád vystupuje. Její nové album Freedom má být návratem k starým, dobrým rock'n'rollovým časům. Jak se ve věku 77 let vyrovná s divokým rokem a zvládl její temperament její syn, který ji desku produkoval, to určitě zjistíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Aerosmith a jejich prastará klasika z první půle 70. Dream On na rádiu Rockzone. Čas na poslední vaše dnešní přání. Jakub Wolf chlad na Facebooku. Čaušímu, co třeba nějaký baby metal a jestli tam zase nic takového není, tak aspoň nějaký starý dobrý Korn, cokoliv, samozřejmě pro všechny. Jakube, zdravím, baby metal, už jsem to napsal v komentáři, bohužel nemůžu sloužit, ale starý Korny dáme, starý Korny pošlu a to konkrétně doufám, že bude vyhovovat moje oblíbená záležitost z roku 2002, Here to Stay, no a vzkazu zároveň všem ostatním, že další hodinka na vaše přání tady bude zase zítra ve čtvrtek mezi 19. a 20. hodinou.
1: Radio Rock Zone. Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie. Činasky, Škvor, David Koller, Vypsaná fixa, Vohnout, Doktor PP a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Vzpomínka na kapelu Cranberries a to prostřednictvím songu Dreams nás hudebně doprovodila k 19. hodině a 59. minutě. Od mikrofonu vás znovu zdraví Šimon Kalousek, krásný středeční večer. No a my si tady spolu dáme samozřejmě ještě jednu hodinku plnou muziky a v jejím úvodu taky další zprávy se Sašenkou. Ahoj.
1: Jasně, ahoj. Krásný večer vám přeju. Úvodem zpráv se samozřejmě mrkneme na počasí. Jak to bude vypadat dneska v noci? Bude zataženo až oblačno, nejprve v severozápadní polovině Čech, postupně i jinde v republice přehánky nebo déšť. A to zejména na horách, v Krušných horách může navíc kránu sněžit. Nejnižší noční teploty okolo 8 až 3, taky čekáme ojediněle přízemní mrazíky. Na zítřejší počasí hodíme v oko samozřejmě po zprávách, tak se do nich pustíme. Je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policie stále pátrá po lupiči Lebky svaté Zděslavy. Soud potrestal pašeráky drog v dortech a hraniční přechody mezi Slovenskem a Ukrajinou byly uzavřené. Lebka svaté Zděslavy může lupiči přinést i smůlu, řekl to církevní historik Jaroslav Šebek. Dosud neznámý pachatel ukradl vzácnou relikvii z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Podle Šebka mohl mít pachatel různé důvody, třeba finanční nebo i rituální. Historik potvrdil, že lebka svaté Zděslavy má nevyčíslitelnou historickou a duchovní hodnotu.
3: A je to velká ztráta a hlavně prostě je to šok pro ty věřící, protože za pár dní, 30. května, se koná hlavní pouť v Jablonem a tam samozřejmě vlastně ta lebka je taky předmětem té zbožné úcty.
1: Lebku svaté Zděslavy ukradl pachatel včera večer v Jablonem na začátku bohoslužby. Kvůli obřadu byl vypnutý alarm. Policie po lupiči pátrá a o pomoc prosí i veřejnost. 8 lidí dostalo u pražského soudu tresty od 4 do 8 let vězení, a to za pašování 32 kg kokainu z Berlína do Prahy. Gang složený převážně z cizinců drogu ukrýval v dortech a převážel ji linkovými autobusy na Florence. Hlavní organizátor, ruský barman žijící v Česku, se přiznal a dostal 8letý trest. Dva členy skupiny vyhostili ze země a další dva vyvázli s podmínkou. Kromě kokainu skupina obchodovala také s LSD a extází. Pětice odsouzených se proti rozsudku odvolala. Mezi potrestanými je i partnerka hlavního organizátora, které soud uložil podmínku, aby se mohla starat o jejich společné dítě. Hraniční přechody mezi Slovenskem a Ukrajinou byly odpoledne zhruba na 2 hodiny zavřené. Opatření trvalo od 15 do 17 hodin a podle slovenské policie k němu přistoupila ukrajinská strana z bezpečnostních důvodů. K uzavření došlo v době, kdy Ukrajina čelila masivním ruským vzdušným úderům, které zasáhly i západní část země u slovenských hranic. Provoz na všech 5 přechodech je už plně obnoven a situace na hranici je podle úřadů klidná. Rusko podle prezidenta Zelenského vyslalo během dnešního útoku proti Ukrajině nejméně 800 dronů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Hradce Králové slaví. Ve 3. z 5 kol prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili doma Liberec 1-0. Zápas rozhodl ve 33. minutě Martin Suchomel. Otroci se v neúplné tabulce posunuli na 4. příčku. Slovanu se vzdálili na rozdíl 7 bodů a skončí nejhůře 5. No a v pražském Edenu právě začalo očekávané utkání mezi Slaví Praha a Jabloncem. Klub z pražských Vršovic v případě výhry může slavit titul. Stav je zatím 0-0. Už čtvrtstoletí válcuje traktor Česká pódia. Kapela slaví 25 let novým singlem a klipem 5x5, který se vrací ke stovkám koncertů a tisícům kilometrů po republice. Výroční oslavy doplní speciální merch a také open air série Best of 25 Rock In, se kterou kapela vyrazí za fanoušky po celé České republice. Na úplný závěr ještě počasí, jak jsem vám slíbila, zítra čekáme spíš zataženo, sem tam sprchne, večer pak hlavně na Moravě a ve Slezsku bude deště víc, může i zabouřit, v Krušných horách bude sněžit. Naměříme 11 až 16 stupňů, na horách pak teploty okolo 6.
0: Tak to byly zprávy se Sašenkou, já za ně moc děkuju. No a 4 minuty po 20. pojďme na další muziku. Pro nejbližší minuty tady mám Korny, Luci a na úvod hodiny My Chemical Romance a klasiku Welcome to the Black Parade. Tak ještě jednou krásný večer.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

ptali se mě, jestli jsem už něco měl s nějakou holkou. A já jim řek, že jasně. Ptali se mě, kolik jsem jí s

0: Legendární Judas Priest, rok 1986 a klasika Turbo Lover právě teď na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak naposledy se dneska podíváme na silnice 20 hodin 21 minut tady z Prahy, žádnou bouračku hlášenou aktuálně nemám. Co se týče mimo pražských silnic, tak pozor na příjezdu do Nymburka od Kolína, tam se srazily dvě osobní auta, čekejte nějaký to omezení. Na Orlickou Ústecku na výjezdu z Horní Černé na Jablonné nad Orlicí se srazilo osobní auto s autobusem a na trase Střebíče na Brno v Náměšti nad Oslavou na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto do lampy, takže i tam čekejte omezení. Všem řidičům šťastnou cestu, pokud možno bez komplikací, nás čekají Red Hot Chili Peppers a předtím horká novinka od Black Label Society, Ozzy Song.
2: S Rock Zonem na dabu i na sněžník se vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rock Zone.

0: Legendární Jimi Hendrix a živák Purple Haze byla moje labutí píseň pro dnešek, protože já, Šimon Kalousek, se s váma v tuhle chvíli s dovolením rozloučím. No a než vám popřeju krásný zbytek středečního večera, tak vás ještě pozvu na naše zítřejší vysílání, protože zítra samozřejmě mezi 13. a 14. hodinou náš pravidelný pořad Od poslech Toma Fredeho, kam si můj rockzónní kolega Tomáš Frede pokaždý zve na živej rozhovor někoho zajímavého z hudební scény. No a zítra to bude určitě velmi zajímavý host, protože přijde frontman, zpěvák, kytarista kapely Vohnout, Matěj Homola. No a Vohnouti letos slaví 30 let na scéně a právě vydali taky audioknihu, takže bude určitě o čem se bavit. Každopádně říkám to i proto, že pokud byste na Matěje Homolu měli jakýkoliv dotazy, tak je posílejte, a to na mailovou adresu studio@rockzone.cz. No a Tomáše zítra určitě bude ve vysílání tlumočit. Dneska po 21. hodině už taky Aňu a premiérový díl České desítky pro tenhle týden, to si taky nenechte ujít. No a my si to spolu dáme zase zítra ve čtvrtek klasicky o 14 hodin. Do té doby čus.
1: Suzy Quatro je známá rocková veteránka. Její Candy Can zná každý. Od té doby uplynulo 53 let a Suzy pořád vystupuje. Její nové album Freedom má být návratem k starým, dobrým rock'n'rollovým časům. Jak se ve věku 77 let vyrovná s divokým rokem a zvládl její temperament její syn, který desku produkoval, to určitě zjistíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
2: Rádio Rockzone,
3: muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Drahá paliva zvednou ceny ostatního zboží. Muž při zbraňové amnestii přinesl přes kilo Semtexu a Trump přiletěl do Pekingu. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Češi musí počítat se zdražováním. Ceny pohonných hmot v dubnu táhly inflaci vzhůru. Kvůli nim se po zbytek roku meziroční růst ceny nedostane pod 2%. Analytici oslovení ČTK také předpokládají, že se dražší paliva začnou promítat i do ceny dalšího zboží, včetně potravin, které zatím celkovou inflaci tlumí. Podle středečních údajů Českého statistického úřadu byla dubnová inflace 2,5%. Z března tak zrychlila o 6 desetin. A to se do spotřebitelské cen zatím příliš nepromítá zdražení plynu, které je také důsledkem konfliktu v Íránu. Policisté v Jihlavě se ve středu nestačili divit. Na policejní oddělení přišel muž s víc než kilogramem Semtexu. V igelitové tašce přinesl také vyšší počet různých rozbušek a dřevěnou vojenskou bednu s množstvím pyrotechniky. Vše odevzdal při zbraňové amnestii. Pyrotechnici trhavinu dopoledne bezpečně zlikvidovali na poli u Jihlavy. Podle nich to bylo doslova za 5 minut 12. Semtex byl totiž ve špatném stavu, začal už krystalizovat. Policie opakovaně vyzývá, aby lidé s bezpečnými výbušninami sami nemanipulovali a kontaktovali policii. Zbraňová amnestie je letos vyhlášená od ledna do června. Jde o období, kdy je možné odevzdat neevidované zbraně a vyhnout se tak postihu. Donald Trump přiletěl do Pekingu. Do Číny dorazil jako první prezident Spojených států po téměř 10 letech. Naposledy tam byl také on v listopadu 2017 za svého prvního působení v Bílém domě. BBC ale připomněla, že od Trumpovy poslední návštěvy se mnohé změnilo a Čína je nyní mnohem silnější. Cílem Trumpovy cesty jsou podle agentur významné obchodní kontrakty a také snaha vylepšit si u americké veřejnosti image, kterou mu poškodila letos zejména válka s Íránem.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hokejový útočník Matěj Bliml je po 4 letech v reprezentaci. Účastníka mistrovství světa v letech 2021 a 2022 zařadil kouč Radim Rulík do nominace na nadcházející šampionát i bez toho, aby absolvoval některý z přípravných zápasů nebo turnajů. Matěj Bliml se začátku švýcarského šampionátu nemůže dočkat.
2: Jsem moc rád, že jsem tady a pro mě to vždycky byla čest reprezentovat a jak říkám, jsem hrozně šťastný, že jsem se mohl k týmu připojit a být toho součástí.
1: Pro Matěje Blimla skončila klubová sezóna v zámořské AHL minulý týden ve čtvrtek. Jeho tým nečekaně prohrál v prvním kole playoff. Pro český národní tým začíná švýcarské mistrovství světa v pátek zápasem proti Dánsku. A nakonec doplním počasí. Ve čtvrtek bude spíš zataženo, sem tam sprchne. Večer hlavně na Moravě a ve Slezsku bude deště víc, může i bouřit a v Krušných horách sněžit. Naměříme 11 až 16 stupňů a na horách pak teploty okolo 6 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Česká desítka na Rock Zone 105.9.
3: 9. hodina odbyla a to znamená jediný. Česká desítka s Aňou na Rock Zone je znova tady. Díky, že hlasujete, protože i tentokrát jste s pořadím pěkně zahýbali a máme tu i nějaký ty čerstvý novinky. Tak to vezmeme hezky od desítky. Na 10. místě dneska Zakázaný ovoce a jejich Mezi láskou a nenávistí. Tentokrát to nevyšlo na vyšší příčky, ale pořád se drží v naší desítce.

dnešní číslo 10, zakázaný ovoce a mezi láskou a nenávistí. Posloucháte Rockzone a Českou desítku s Aňu. Hlasování běží dál na rockzone.cz, takže jestli chcete zamíchat pořadím, víte kam kliknout. Za mikrofonem opět Anna Knauerová alias Aňu a já vás tu samozřejmě vítám. Jdeme na další dvě pozice. Devátý místo dneska patří Displayed a jejich No Escape a na osmičce Syndrom a co dál. Pojďme si je pustit pěkně za sebou.

0: Devítka a osmička jsou za náma, kapely Displayed a Syndrom. A teď už se posouváme o kousek výš. Na sedmičce dneska kapela Neřvi na mě a jejich song V moderním pojetí. Kapela, kterou už dobře znáte, tak si ji pojďme pustit.
1: Radio Rock Zone.

0: se to kurva mohlo stát?
1: Sedmý místo máme za sebou v podobě kapely Neřvi na mě a jdeme dál. Na šestce dneska Joyless as Fuck a jejich Rivers. Minule novinka, dneska se zakousli do půlky žebříčku. Jdeme na to.

polovině dnešní český desítky s Aňou, takže je čas na malou odbočku. Tip od Aňu, místo, kde si připomínáme kapely a interprety, co si zaslouží nebýt zapomenuti a jejich songy pořád zní. Dneska to bude moje dětská srdcovka, kapela mýho druhýho kolegy Martina Cellera, Kokot Minute a jejich Bastard. Tohle je pecka, která se mnou vyrůstala a když mi bylo asi tak 10, tak jsem ji měla dlouhou dobu jako vyzvánění na budík, takže mě vlastně budila každý ráno. Tak se mnou pojďte trochu probudit v rámci tipu od Aňu a Kokot Minute.

proč se mě bojíte, proč máte ze mě strach? Já se nedám koupit, já nemám prachy rád. Já nechci drahý auto, Rolexy a blondýnu. A vy jste ze mě hotový, já bez vás, ale nezinu.

Tip od Aňu máme za sebou v podobě kapely Kokot Minute a vracíme se zpátky k aktuálnímu pořadí. Na pátém místě dneska Primadonna a single Na kolenou a čtvrtý místo dneska pro kapelu Pearly Seconds a jejich Krvavej měsíc.

0: pětka a čtyřka v podobě Primadonnas a Pearly Seconds a my se přesouváme k novinkám. První novinkou je mladičká kapela Nixies, která nedávno vydala svoje debutový album Gone. Dneska si představíme jejich single z desky, která se jmenuje No Exit. Musím říct, že klukům moc fandím, v 18 letech jsem rozhodně debutový alba nevydávala, tak jsem zvědavá, kam se kluci posunou ještě dál. Pojďme se ale mrknout i na druhou novinku, tou jsou dneska 5 O'Clock Tea a jejich novinka Barevný světy. Kapela se prý vrací ke kořenům a k jamování a z toho vzniká jejich nová tvorba. Jednou takovou je vyjamovaná pecka i Barevný světy. Novinky představený kapela Nixies a song No Exit a taky 5 O'Clock Tea a skladba Barevný světy. Tak si je pojďme dát.
1: Radio Rock Zone.

Posloucháte Českou desítku s Aňou na Radio Rock Zone a právě jste mohli slyšet dnešní novinky Nixies a 5 O'Clock Tea. Hlasovat pro ně můžete klasicky na rockzone.cz a my jdeme na top trojku. Na třetím místě dneska novinka z minula, Adovany a jejich Bedwars. Tak se na ty jejich postelové války pojďme podívat.

Trojku máme za sebou, dneska tam zakotvili Adovany a nás čeká rychlá rekapitulace, ať víte, jak to dneska vlastně všechno dopadlo. Na 10. místě Zakázaný ovoce a Mezi láskou a nenávistí, na 9. Displayed a No Escape, 8. pro kapelu Syndrom a Co dál, 7. Neřvi na mě a jejich single V moderním pojetí, na 6. Joyless as fuck a jejich Rivers, na 5. místě Primadonas a Na kolenou, 4. pro Pearly Seconds a Krvavý měsíc, 1. novinka Nixies a No Exit, 2. novinka 5 O'Clock Tea a Barevný světy, 3. místo pro kapelu Adovany a jejich Bed Wars a my jdeme na 2. Grammy a song Na první pohled.

Druhý místo dneska berou Grammy a jejich Na první pohled a finále je tady. Na jedničce dneska Světadíl a jejich Prostor. Postupný posun nahoru a dneska z toho je první místo. Díky, že jste byli u toho. Česká desítka s Aňou je u konce, ale vy nezapomeňte hlasovat a podporovat českou hudbu. Od mikrofonu se loučí Anna Knauerová alias Aňu. Mějte se, jak chcete a slyšíme se zase příště. Čau!

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Mrkneme na ceny pohonných hmot. Opozice má obavy z obcházení parlamentu a Vysoké Tatry hrají o budoucnost. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Ceny pohonných hmot se ve čtvrtek opět pohnou. Maximální cena benzínu od čtvrtka vzroste na 4,40 korun a 1 haléř za litr. Nafta naopak mírně zlevní na necelých 2,40 korun. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Úřad zároveň vyzval čerpací stanice, aby ceny držely pod stanoveným stropem. Vládní regulace marží má pomoci tlumit inflaci, která v dubnu zrychlila právě kvůli drahým palivům. Podle průzkumů se kvůli cenám u pump musí omezovat už polovina českých domácností. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, dětí v dětských domovech, částky na energie, pracovního bonusu, posuzování majetku i doručování rozhodnutí. Příjemcům dosavadních podpor s připočítávanou výrazně sníženou částkou by měla situaci pomoci zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci. Oznámili to ministr práce Aleš Juchelka a vrchní ředitel ministerské sekce IT Karel Trpkoš. Vysoké Tatry hrají o budoucnost. Nejnovější rozhodování o zónách v Národním parku vyvolává emoce i obavy z výstavby. Jedni mluví o záchraně Vysokých Tater, druzí o svázaných rukou.
2: Zonácia Národného parku rozděluje celý region. Veliké emocie vyvolávají otázky okolo zjazdoviek i možného rozširovania stredísk. Obyvatelia nechcú masívnu výstavbu, podnikatelia bránia aspoň to, čo už existuje. Tvrdia, že zonácia nedovolí nikomu novú výstavbu, keď územný plán povie, že ju tam nechce. Tatranci sa zhodujú v jednom. Určiť sa majú jasné pravidlá, aby ľudia vedeli, čo ich v budúcnosti čaká. Z nekonečných sporov sú unavení. Josef Balko, Tatry.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Speaker Tribuny Sever se omluvil za předčasnou výzvu k oslavám titulu. Po ní část fanoušků SK Slavia Praha vtrhla na hřiště. Došlo k incidentům s hráči Sparty a použití pyrotechniky. Zápas byl kontumován ve prospěch Sparty. Slavia dostala pokutu 10 milionů korun a 4 domácí utkání bez diváků. Speaker zároveň kritizuje vedení klubu a tvrdí, že fanouškovský kotel zůstane dál aktivní. A na závěr doplním počasí. Ve čtvrtek bude spíš zataženo, sem tam sprchne. Večer hlavně na Moravě a ve Slezsku bude deště víc, může i bouřit a v Krušných horách sněžit. Naměříme 11 až 16 stupňů, na horách kolem 6 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Ať zní cnu země, zazní yesterday, ať zazní yesterday.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

Du hast mich. Du hast mich.

Suzy Quatro je známá rocková veteránka. Její Candy Can zná každý. Od té doby uplynulo 53 let a Suzy pořád vystupuje. Její nové album Freedom má být návratem k starým, dobrým rock'n'rollovým časům. Jak se ve věku 77 let vyrovná s divokým rokem a zvládl její temperament její syn, který jí desku produkoval, to určitě zjistíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Drahá paliva zvednou ceny ostatního zboží. Muž při zbraňové amnestii přinesl přes kilo sem Texu a Trump přiletěl do Pekingu. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Češi musí počítat se zdražováním. Ceny pohonných hmot v dubnu táhly inflaci vzhůru. Kvůli nim se po zbytek roku meziroční růst cen nedostane pod 2%. Analytici oslovení ČTK také předpokládají, že se dražší paliva začnou promítat i do cen dalšího zboží, včetně potravin, které zatím celkovou inflaci tlumí. Podle středečních údajů Českého statistického úřadu byla dubnová inflace 2,5%. Z března tak zrychlila o 0,6. A to se do spotřebitele cen zatím příliš nepromítá zdražení plynu, které je také důsledkem konfliktu v Íránu. Policisté v Jihlavě se ve středu nestačili divit. Na policejní oddělení přišel muž s víc než kilogramem Semtexu. V igelitové tašce přinesl také vyšší počet různých rozbušek a dřevěnou vojenskou bednu s množstvím pyrotechniky. Vše odevzdal při zbraňové amnestii. Pyrotechnici trhavinu dopoledne bezpečně zlikvidovali na poli u Jihlavy. Podle nich to bylo doslova za 5:12. Semtex byl totiž ve špatném stavu, začal už krystalizovat. Policie opakovaně vyzývá, aby lidé s bezpečnými výbušninami sami nemanipulovali a kontaktovali policii. Zbraňová amnestie je letos vyhlášená od ledna do června. Jde o období, kdy je možné odevzdat neevidované zbraně a vyhnout se tak postihu. Donald Trump přiletěl do Pekingu. Do Číny dorazil jako první prezident Spojených států po téměř 10 letech. Naposledy tam byl také on v listopadu 2017 za svého prvního působení v Bílém domě. BBC ale připomněla, že od Trumpovy poslední návštěvy se mnohé změnilo a Čína je nyní mnohem silnější. Cílem Trumpovy cesty jsou podle agentur významné obchodní kontrakty a také snaha vylepšit si u americké veřejnosti image, kterou mu poškodila letos zejména válka s Iránem.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejový útočník Matěj Bliml je po 4 letech v reprezentaci. Účastníka mistrovství světa v letech 2021 a 2022 zařadil kouč Radim Rulík do nominace na nadcházející šampionát i bez toho, aby absolvoval některý z přípravných zápasů nebo turnajů. Matěj Bliml se začátku švýcarského šampionátu nemůže dočkat.
2: Jsem moc rád, že jsem tady a pro mě to vždycky byla čest reprezentovat a jak říkám, jsem hrozně šťastný, že jsem se mohl k týmu připojit a být toho součástí.
1: Pro Matěje Blimla skončila klubová sezóna v zámořské AHL minulý týden ve čtvrtek. Jeho tým nečekaně prohrál v prvním kole playoff. Pro český národní tým začíná švýcarské mistrovství světa v pátek zápasem proti Dánsku. A nakonec doplním počasí. Ve čtvrtek bude spíš zataženo, sem tam sprchne. Večer hlavně na Moravě a ve Slezsku bude deště víc, může i bouřit a v Krušných horách sněžit. Naměříme 11 až 16 stupňů a na horách pak teploty okolo 6 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Album před půlnocí. Každý večer v 11 s Martinem Celarem na rádiu Rockzone. Just choose yourself. Life is

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Mrkneme na ceny pohonných hmot. Opozice má obavy z obcházení parlamentu a Vysoké Tatry hrají o budoucnost. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Ceny pohonných hmot se ve čtvrtek opět pohnou. Maximální cena benzínu od čtvrtka vzroste na 4,40 korun a 1 haléř za litr. Nafta naopak mírně zlevní na necelých 2,40 korun. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Úřad zároveň vyzval čerpací stanice, aby ceny držely pod stanoveným stropem. Vládní regulace marží má pomoci tlumit inflaci, která v dubnu zrychlila právě kvůli drahým palivům. Podle průzkumů se kvůli cenám u pump musí omezovat už polovina českých domácností. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, dětí v dětských domovech, částky na energie, pracovního bonusu, posuzování majetku i doručování rozhodnutí. Příjemcům dosavadních podpor s připočítávanou výrazně sníženou částkou by měla situaci pomoci zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci. Oznámili to ministr práce Aleš Juchelka a vrchní ředitel ministerské sekce IT Karel Trpkoš. Vysoké Tatry hrají o budoucnost. Nejnovější rozhodování o zónách v Národním parku vyvolává emoce i obavy z výstavby. Jedni mluví o záchraně Vysokých Tater, druzí o svázaných rukou.
2: Zonácia Národného parku rozděluje celý region. Veliké emocie vyvolávají otázky okolo zjazdoviek i možného rozširovania stredísk. Obyvatelia nechcú masívnu výstavbu, podnikatelia bránia aspoň to, čo už existuje. Tvrdia, že zonácia nedovolí nikomu novú výstavbu, keď územný plán povie, že ju tam nechce. Tatranci sa zhodujú v jednom. Určiť sa majú jasné pravidlá, aby ľudia vedeli, čo ich v budúcnosti čaká. Z nekonečných sporov sú unavení. Jozef Balko, Tatry.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Speaker Tribuny Sever se omluvil za předčasnou výzvu k oslavám titulu. Po ní část fanoušků SK Slavia Praha vtrhla na hřiště. Došlo k incidentům s hráči Sparty a použití pyrotechniky. Zápas byl kontumován ve prospěch Sparty. Slavia dostala pokutu 10 milionů korun a 4 domácí utkání bez diváků. Speaker zároveň kritizuje vedení klubu a tvrdí, že fanouškovský kotel zůstane dál aktivní. A na závěr doplním počasí. Ve čtvrtek bude spíš zataženo, sem tam sprchne. Večer hlavně na Moravě a ve Slezsku bude deště víc, může i bouřit a v Krušných horách sněžit. Naměříme 11 až 16 stupňů, na horách kolem 6 stupňů.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

roková bluesmenka Susan Tedesky a kytarista Derek Trax ze slavného bluesbandu Allman Brothers jsou manželé a když už se vzali, tak založili i vlastní kapelu Tedesky Trax Blues Band. A podle očekávání to je typická kapela žánru jižanské blues. A zrovna teď vydali 6. studiovku Future Soul. Je to mix blues, soul, funku a rock'n'rollu. Avšak to můžete slyšet dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Drahá paliva zvednou ceny ostatního zboží. Muž při zbraňové amnestii přinesl přes kilo Semtexu a Trump přiletěl do Pekingu. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Češi musí počítat se zdražováním. Ceny pohonných hmot v dubnu táhly inflaci vzhůru. Kvůli nim se po zbytek roku meziroční růst ceny nedostane pod 2%. Analytici oslovení ČTK také předpokládají, že se dražší paliva začnou promítat i do ceny dalšího zboží, včetně potravin, které zatím celkovou inflaci tlumí. Podle středečních údajů Českého statistického úřadu byla dubnová inflace 2,5%. Z března tak zrychlila o 0,6. A to se do spotřebitele cen zatím příliš nepromítá zdražení plynu, které je také důsledkem konfliktu v Íránu. Policisté v Jihlavě se ve středu nestačili divit. Na policejní oddělení přišel muž s víc než kilogramem Semtexu. V igelitové tašce přinesl také vyšší počet různých rozbušek a dřevěnou vojenskou bednu s množstvím pyrotechniky. Vše odevzdal při zbraňové amnestii. Pyrotechnici trhavinu dopoledne bezpečně zlikvidovali na poli u Jihlavy. Podle nich to bylo doslova za 5:12. Semtex byl totiž ve špatném stavu, začal už krystalizovat. Policie opakovaně vyzývá, aby lidé s bezpečnými výbušninami sami nemanipulovali a kontaktovali policii. Zbraňová amnestie je letos vyhlášená od ledna do června. Jde o období, kdy je možné odevzdat neevidované zbraně a vyhnout se tak postihu. Donald Trump přiletěl do Pekingu. Do Číny dorazil jako první prezident Spojených států po téměř 10 letech. Naposledy tam byl také on v listopadu 2017 za svého prvního působení v Bílém domě. BBC ale připomněla, že od Trumpovy poslední návštěvy se mnohé změnilo a Čína je nyní mnohem silnější. Cílem Trumpovy cesty jsou podle agentur významné obchodní kontrakty a také snaha vylepšit si u americké veřejnosti image, kterou mu poškodila letos zejména válka s Iránem.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejový útočník Matěj Bliml je po 4 letech v reprezentaci. Účastníka mistrovství světa v letech 2021 a 2022 zařadil kouč Radim Rulík do nominace na nadcházející šampionát i bez toho, aby absolvoval některý z přípravných zápasů nebo turnajů. Matěj Bliml se začátku švýcarského šampionátu nemůže dočkat.
2: Jsem moc rád, že jsem tady a pro mě to vždycky byla čest reprezentovat a jak říkám, jsem hrozně šťastný, že jsem se mohl k týmu připojit a být toho součástí.
1: Pro Matěje Blimla skončila klubová sezóna v zámořské AHL minulý týden ve čtvrtek. Jeho tým nečekaně prohrál v prvním kole playoff. Pro český národní tým začíná švýcarské mistrovství světa v pátek zápasem proti Dánsku. A nakonec doplním počasí. Ve čtvrtek bude spíš zataženo, sem tam sprchne. Večer hlavně na Moravě a ve Slezsku bude deště víc, může i bouřit a v Krušných horách sněžit. Naměříme 11 až 16 stupňů a na horách pak teploty okolo 6 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

folková bluesmenka Susan Tedesky a kytarista Derek Trax ze slavného bluesbandu Allman Brothers jsou manželé a když už se vzali, tak založili i vlastní kapelu Tedesky Trax Blues Band. A podle očekávání to je typická kapela žánru jižanské blues. A zrovna teď vydali 6. studiovku Future Soul. Je to mix blues, soul, funku a rock'n'rollu. Avšak to můžete slyšet dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Mrkneme na ceny pohonných hmot. Opozice má obavy z obcházení parlamentu a Vysoké Tatry hrají o budoucnost. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Ceny pohonných hmot se ve čtvrtek opět pohnou. Maximální cena benzínu od čtvrtka vzroste na 44 korun a 1 haléř za litr. Nafta naopak mírně zlevní na necelých 42 korun. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Úřad zároveň vyzval čerpací stanice, aby ceny držely pod stanoveným stropem. Vládní regulace marží má pomoci tlumit inflaci, která v dubnu zrychlila právě kvůli drahým palivům. Podle průzkumů se kvůli cenám u pump musí omezovat už polovina českých domácností. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, dětí v dětských domovech, částky na energie,